Take one look at you, you're taking me out.

0: Hit Radio Nord Music. Hit Radio Nord Music.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak svlíct. Je to všechno nebo nic.

0: Radio Nerd Music.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez tě.

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Za hypotéku platíme ještě trochu víc. Průměrná sazba totiž na začátku května mírně vzrostla. Konkrétně o 0,1% na celkových 5,19. Dostala se tak na nejvyšší úroveň od prosince roku 2024. Riziko nakažení zákeřným hantavirem zůstává pro evropskou populaci nízké. To je závěr Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí po nedávném úmrtí turistů na výletní lodi u Kapverdských ostrovů. Plavby se podle dostupných informací nezúčastnil žádný občan České republiky. Na lodi zemřeli nejspíš v souvislosti s virem 3 lidé. Sen Pařížanů o obhajobě Ligy mistrů pokračuje. Francouzi včera remízovali s Bayernem Mnichov 1-1 a zajistili si po úvodní výhře 5-4 postup do finále. Tam se utkají s londýnským Arsenalem. Finálový zápas je na programu 30. května a hostí ho maďarská Budapešť. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Na sever Čech se dnes vrací mezinárodní závod míru juniorů. Opět po roce se pojede na Litoměřicku a Teplicku. Sportovci budou naše okolí brázdit ode dneška až do neděle. Řidiči by se tak opět měli připravit na menší dopravní komplikace. Závod je rozdělen do 4 etap, jedna z nich je půlena. Dnes se pojede z Litoměřic směr Úštěk, start je ve 14.40, ale s dopravní omezení musíte počítat už o hodinu dříve. Na Teplicku se jede v sobotu z Teplic do Německa a v neděli se jede kolem Terezína. Na severu Čech dnes bude oblačno s deštěm, teploty 16 až 19, tam, kde bude pršet díl, teploty jen kolem 13 stupňů.
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Jo, jo, jo, je to tak, jsme kompletní. Michal, Jasmin, David. Jasmin je tu opět taky. Včera jsme tě tady scháněli, ahoj.
2: Scháněli, jsem tady zpátky, ahoj chlapi.
3: Oh, byla dovolená. Mě říkáte vždycky vy, když chybím jeden den.
2: To je fakt to, tak byli, už nebudem.
1: Vy jste byli na otočku někde u moře, jo? Nebo...
2: Byli jsme jenom si odskočit na jeden rozhovor, ale byl raní, tak
1: já
2: to bohužel.
1: Já to viděl, já to viděl. Já se na to musel podívat zpětně, protože já byl v tu dobu v práci, víš? Tak krásné ráno vám, kdo jste si nás naladil. Mimochodem, začíná prodloužený víkend.
2: Ježíš, no jo.
1: Tak to je velká bomba. Takhle. Víme, že mezi váma je někdo, kdo zítra možná bude muset do práce, ale většina je doma. My sem taky vlastně nejdem, že jo? Pojďme si popřát. Krásné ráno, Coldplay, Sky Full of Stars, 6.02.

0: čím jiným otevřít poslední snídaní šampionů tento týden? Coldplay, Sky Full of Stars na Hit Radio 6.06. Krásné ráno. Co chystáte na prodloužený víkend? Vy, kdo nás posloucháte, máte nějaké speciální plány? Má být hezky, co jsem koukal, Davide?
1: Je to tak, slunečno od pátka až do neděle.
0: To je bomba, takže nám to vyšlo konečně krásně.
1: No tak
0: to...
1: moment, tady už vidím malý mráček
0: v neděli, ale... Ne, počkej, kde se to vypíná, tak. Tak co chystáš ty, Jasmin?
2: Já jedu teďka po vysílání do Ostravy. Takže já se budu vracet, ale hnedka zase ve 2 ráno z Ostravy.
0: Aha.
2: Takže zítra budu pravděpodobně dospávat. O víkendu bude nejspíš probíhat nějaký překvápko, protože v neděli mám narozky a přítel mě chce někam vzít.
0: Jasně.
2: Takže někam zmizíme. A vlastně nevím kam, no.
0: Je, je vlastně fajn, že mi to takhle říkáš přes éter, já to opravdu slyším teďka poprvé tuhle informaci. Já tam totiž pojedu taky, tak jsem si řekl, že bych tě možná mohl jako svíst. Já nejedu do Ostravy, ale do Krnova. Takže
2: jo, tak mě nabere tady dodávka a jedeme hrát s kapelou. Takže.
0: No ale stejně to můžu odvíst, ne? Ať vyzvednou tě v Krnově a ty pak budeš pokračovat z Krnova do Ostravy. To už pak je kousíček, to je kolik, půl hoďky, tři čtvrtě hoďky cesty asi.
2: Co no, my?
0: Já jedu na svatbu v sobotu.
1: Mm-hmm. Hezky, to ses ani nepochlubil.
0: Je to divný, co?
1: Jako hrát, jo.
0: Co? Ne jako host, jako jíst.
1: Hele, my jedeme nahory, takže taková klasika.
0: Nekecej, kolik tam je sněhu v Krkonoších?
1: Hele, po kolena zase. Jestli se něco nezměnilo od minulého týdne.
2: Tak co máte v plánu vy? To nám dejte vědět, čeká nás minuta šampionů.
0: Napište nám, jak se jmenujete, odkud jste, no a co chystáte na ten prodloužený víkend. 777-937-777, teď další muzika, tohle jsou Linkyně na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Linkin Park, 6 hodin 10 minut, takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio. Posloucháte Snídaní šampionů, ptali jsme se vás, co právě, ne, jak se jmenujete, odkud jste a co chystáte na prodloužený víkend. Je to tak, že jo? Já jsem se musel chytit.
1: Je to přesně tak, jak jo, říkáš.
0: Tak minuta šampionů začíná právě teď.
1: FCA Frýdek Místek má v plánu sluníčko, vaječinu a spoustu jídla.
0: Lucka Pasohlávky, zahájení sezony.
1: Čeho? David Žacler veze dceru do školy, o víkendu má snad nějaký výlety.
0: Katča Olomouc, zítra sraz veteránů, Kadilakem, těším se a v sobotu doma a v neděli výlet, jupí.
1: Lucka ze Žižilic se těší na prodloužený víkend, který bude trávit s rodinou ve Velkém Mederu.
0: Zdeněk Kamenice chystá se na Orlík na člun s dětmi.
1: Sonja Sibřina plán je jasný, Vltava run.
0: Květa Děčín jde za maminkou do Sloučína, uvidí po půl roce a moc se na něj těší. Mamince je 84.
1: Pardon, Pavlína Jenišovice razí na víkend k přátelům do Opavy a už se těší.
0: Kateřina Dolní Bukovsko, konečně se po roce pořádně opiju. Dnes poslední den v práci jako řidič.
1: Marcel Plzeň celý víkend bude stěhovat přítelkyni k sobě.
0: Jo.
1: Hele, Jaro, stěhování přítelkyně k sobě, naprosto chápu.
0: To je jasný. Ty ses ptala, kde to bylo? Lucka Pasohlávky, zahájení sezóny. Mm-hmm. Mně tak napadá pasohlávky, že to je ten kemp, jak tam jsou takový ty atrakce, neznáte pasohlávky?
1: Nevím, jako znám pasohlávky.
0: U Brna to je. Hmm. Tak si myslím, že asi plánuje tam zahájení sezony. A to jsem si říkal, jak teďka bylo hezky v týdnu, jestli už třeba někdo byl u vody se vykoupat. Někdo odvážný. Tak možná o víkendu. Tak děkujeme za vaše plány, už víme, co budete dělat a víme taky, co budeme hrát. Tohle je Ina a Rihep na Hit Radio. Hezké ráno.

0: chvíli po 6:45, posloucháte Hit Radio. Krásné ránko. A víte, jak se všude mluví o tom, že vás chtějí podvodníci obrat o peníze. Mm-hmm. Představí se jako někdo z vaší banky a pod nátlakem vás donutí vzít vaši třeba naspořenou hotovost a někam ji odvést, třeba vložit do bankomatu nebo do těch bitcoinmatů a tak dále. Máme tady příběh opravdového frajera. Pražský taxikář zachránil seniorce úspory v hodnotě stovek tisíc korun. On ji totiž vezl k bankomatu, všiml si, že s někým telefonuje, že je celá rozrušená a že hovoří s někým, kdo se teda, jak mu došlo, vydává za pracovníka banky. Mm-hmm. Tak to vyřešil a seniorce zachránil úspory v hodnotě několika set tisíc korun.
1: Hezky.
2: Tak to je hrdina, protože ne každý hrdina nosí plášť, stačí být taxikář někdy.
1: Pro se furt mluví o těch podvodech a člověk si připadá, že mu jsou jako vzdálený, že to furt jako čte v novinách, v rádiu a nikdy se mu to nestane. Třeba mně předevčírem přišla SMSka, jakože od policie České republiky.
0: Jasně.
1: Že moje auto bylo pokutováno a že bych měl zaplatit peníze, klikněte na odkaz a tak dále. Takže není to tak daleko, jak si někdy myslíme.
0: Jak koukám, ona se tady nechala odvést z malé obce na Mostecku a mířila do Kladna. Takže vlastně ona ušetřila na to, že ty stovky tisíc nedala tomu podvodníkovi, ale zaplatila to za to tágo.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
4: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambularu a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
7: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
8: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
9: ZF Electronics, firma s 30-letou tradicí v Klášterci, hledá odborníky na pozice mechanik elektronik. Vhodné i pro absolventy technických škol bez praxe. Neboj se změny a získej pohodovou práci v Prima kolektivu. Čisté prostředí s nejmodernější technologií. 13. a 14. plat, nadstandardní mzdové ohodnocení, náborový příspěvek až 40 tisíc. Přidej se k nám. zf.com/práce-klášterec.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio North Music.

0: Tohle jsou nejnovější činasky selhání na Hit Rádiu přesně o 6:30. Krásné ráno.
1: Ranní update.
2: Televizní stanice Fox Sport hledá fotbalového superfanouška. Ten bude po dobu celého světového šampionátu uzavřený ve skleněné kostce na Times Square. Za odměnu přes 1 000 000 korun bude sledovat všechny zápasy turnaje. Tam, kde ostatní nosí no name, ona obléká Dior. Módní návrháři si všímají oblékání dcery Kim Jong-una. Zatímco v Severní Koreji bychom na západní značky narazili obtížně, následnice trůnu se na veřejnosti často objevuje v luxusních kostýmech. Češi se ještě nepoučili, i nadále používají slabá digitální hesla. Vůbec nejčastěji chráníme své účty kódem heslo 1234, admin nebo 123456. Odborníci na kybernetickou bezpečnost přitom připomínají, že na prolomení takového hesla stačí útočníkům několik vteřin.
3: Tak taky znám takový experty, no.
0: Jako doma heslo admin?
3: 1234456.
0: My jsme stejně borci, jo. My jsme národ, který zamyká vlastní kolo na tři zámky. Zámky, ale pak jako klíč k celoživotním úsporám máš jako pod rohoškou, jo? A nejlepší jsou lidi, který mají jedno heslo ke všemu. To je můj táta.
3: To jsem já trošku.
0: To seš ty? Dobře,
3: ale občas obměním jeden znak, jakoby, no.
0: A nebo ve firmách, na firmních strojích, na firmních monitorech, počítačích, tam je vždycky to heslo napsané takhle na tom štítku, jo. Je to takový jako něco jako vítejte, dobrý den, pojďte k nám, tady to všechno máte. Tak je čas možná při čtvrtku změnit hesla? A nebo radši ne, protože pak bychom to všichni po víkendu obnovovali. Rembrandts, I'll be there for you na Hit Rádiu. Hezké ráno.

0: Doufáme, že máte skvělé ráno. Čtvrtek 7. května, chvíli po půl sedmé, posloucháte Hit Radio, Michal, Jasmina, David. Hezké ránko.
1: Existuje moment, kdy si rodiče vážně uleví a jsou šťastní. Není to ten moment, když přijdou třeba první krůčky, nebo když zvládne váš puberťák maturitu, ale je to ve chvíli, kdy se za tím dítětem zaklapnou dveře a otevřou se dveře od jeho vlastního nového bytu.
0: Jo, takhle.
1: Takhle. Existují i rodiče, co si přejou, aby ty děti tam s nima bydleli navždy, ale třeba moje to nebyly, jo, to říkám rovnou.
0: Ty jo, tak když zaspomínám, moje asi taky ne, taky se těšili, jenomže u nás to je složitější, já jsem ze tří sourozenců
1: taky, a
0: my vlastně každý mezi sebou máme kolik nějakých 7 let, takže teďka se rodiči bydlí vlastně nejmladší brácha, takže rodiče, nevím, kdy se odstěhuje.
2: Takže syndrom opuštěného hnízda, nebo jak se mu říká, zatím nemají rodiče.
0: No, já jsem ten syndrom opuštěného hnízda měl, když jsem teda jakoby se odstěhoval a zjistil jsem, že musíš platit jako víc.
1: Musíš platit, prát a tak.
2: To byl zase trošku jiný syndrom, ale chápeme.
0: Mě ty rodiče tak začaly chybět v tu dobu.
1: Jak to měl Dave?
2: Hele, já jsem šel na kolej a naši mě ještě finančně pořád podporovali, takže já jsem... Já jsem žádný syndromy neměl, ale tak stejskalo se mi občas. No, tak lednice nebyla plná, že jo, oblečení nebylo vypraný, ale nějak se to dalo zvládnout.
0: Jak to máte vy? Klidně dejte vědět. Za chvíli další muzika, Kamrad, Cyril, no a samozřejmě přidáme i aktuální dopravu, ať víte, jak to ve čtvrtek ráno jezdí. Hezké ráno.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio. Hele, slyšíš to? To je retro víkend Hit Rádia. Od 8. do 10. května jedeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Žádná nuda, jen samé 90-kové bomby.

0: Weekend Hit Rádia. Startujeme v pátek v 7 ráno.
1: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
2: Vínečko, pohoda.
1: A slimáci jsou taky fuč.
2: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
1: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
4: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
3: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
5: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
6: Hausbrand Café, per favore?
7: Sì, signora.
6: I v malém šálku lze dělat velké umění.
8: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
9: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
10: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
9: A tak to bude drahé.
10: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
13: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
15: Jaké by to bylo dělat si jen to, co vás baví?
16: Připravte na to svou mysl.
17: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
18: Ale proč se držet při zemi?
17: Taky pravda. Vsaďte rovnou plný tiket a jste ve hře o 200 mega. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 míčů. Bez háčků. Losujeme už dnes.
0: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, v Ústí nad Labem ve Střelecké ulici na úrovni vlakového nádraží je vozovka po silných deštích zatopena vodou. Místo je neprůjezdné.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší čtvrteční ráno. Kamrat, Be Mine. 6 hodin 51 minut. Posloucháte Hit Radio. A nás by zajímalo, jestli vám poslala někdy vaše babička nebo váš děda nějakou vtipnou nebo šílenou SMS-ku. Protože pokud ano, tak nám ji pošlete na web Hit Radio a můžete si díky soutěži s Tesco Mobile vyhrát smartfony pro celou rodinu. 4 telefony a pozor, každý pátek nákup za 10 000 korun v Tesku.
1: To je velká týdenní výhra, kterou každý týden jeden z vás získá. A mimo to, každý den někdo z vás vyhraje denní výhru Suri karty. Tak nám napište na web Hit Radio nějakou tu šílenou SMSku nebo vtipnou, kterou vám vaši prarodiče poslali, ať můžete vyhrávat. No a denní výhru tentokrát vyhrává třeba Áďa, která samozřejmě dál soutěží i o tu hlavní cenu. A ta nám napsala: děda mi psal, Dondy, každou noc mi už týden někdo volá a nic neříká, ale nevím kdo. No, děda se nějak omylem nastavil budík na 3.27. Chudák.
0: Ty bláho, 3.27 takhle budík jen tak a myslím, že na to nemohl přijít jako dlouhou dobu, jo. To je hrozný. Já se úplně vžívám do toho dědy. No tak, děkujeme za další SMSku. No a jak bylo řečeno, pokud byste se chtěli do soutěže zapojit, stavte se u nás na webu na hitradio.cz.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 250 gramů za 49,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. Penny.
2: Domov důchodců Bystřany hledá všeobecnou zdravotní sestru. Čeká vás příjemný kolektiv, stabilní práce, benefity ve formě odměn, sick days, parkování v areálu a další. Pošlete váš životopis na e-mail účetní@dd-bystrany.cz a ještě jednou e-mail účetní@dd-bystrany.cz. Práce, která dává smysl.
3: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. On air.
4: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
5: 7 hodina, krátké zprávy, a David Jošt. Taky dneska bychom měli dát pozor, pokud vyrazíme do práce na kole. Podle posledních statistik totiž přibývá dopravních nehod, kterých jsou cyklisté součástí. Například Praha hlásila v loňském roce dosavadní rekord 393 nehod s účastí kol a koloběžek. Zvyšující se počet nehod by mohl být způsobený nedostatečnou reakcí města na růst bezmotorové dopravy. Slovensko zítra zruší dvojí ceny nafty. Opatření proti dramatickému zdražování, které zavedl náš východní soused, zvedlo vlnu kritiky na půdě Evropské komise. Paliva na Slovensku byla minulý týden už dražší než v Česku, v Maďarsku i Polsku. Tamní opoziční strany proto kritizovaly vládu, že nezavedla opatření proti vysokým cenám benzínu a nafty. A teď jedna smutná zpráva ze světového zpravodajství. Zemřel Ted Turner, americký podnikatel, mediální magnát a zakladatel televizní stanice CNN. Dnes už legendární stanici s nepřetržitě vysílanými zprávami vytvořil v roce 1980. Už od roku 2018 trpěl vážnou chorobou, které tento týden podlehl. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova úspěšně uzavřel jednu z nejvýznamnějších investičních etap posledních let. Převzal totiž už i v pořadí šestou, a tedy poslední tramvaj Evo 2. Tím byla kompletně dokončena plánovaná obnova vozového parku pro páteřní meziměstskou linku. Celá flotila teď projde finální fází přípravy, která zahrnuje také instalaci zcela nového odbavovacího systému. Vozy jsou plně nízkopodlažní s klimatizací a tichým chodem. Na Ústecku bude dnes převládat velká oblačnost s deštěm, teploty 16 až 19, v místech s trvalejším deštěm jen kolem 13 stupňů.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme, a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Vstal jsi, dokázal jsi to, jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
7: Hezké čtvrteční ráno.
8: Krásný ráno.
9: Snídaně šampionů.
8: Meteorologové nás straší, že bychom se prej měli připravit na nějaký silný bouřky. A mimochodem, to je podle expertů důvod, proč nám nemusí jít práce od ruky a můžeme být podrážděný. Ty bouřky, že to způsobují, mě přitom uklidňují, pokud jsem doma.
7: To jsem chtěl říct, že to je přesně naopak, že na mě teda ty bouřky působí uklidňujícně, když to řeknu takhle. Včera jsme teda zažili bouřku a s malou dcerou jsme si lehli na zápraží, já jí tam takhle připravil takový ležení. Koukali jsme to a vždycky blesk a hrom. Jo. A jeden hrom teda velikal víc mě než jí, a ona se tomu začala smát. Já jsem si říkal, tak to už asi jdeme domů, ne? A ona, ne, tady ještě budeme, Takže možná to máte podobně, že bouřky vás naopak uklidňují. A co vás uklidní teď po sedmé, bude další muzika Black Eyed Peas, Miles Smith, Michal, Jasmin, David s vámi. Hezké ráno.
0: Hit Radio

0: Black Eyed Peas. 8 minut po 7 posloucháte Hit Radio. Hezké ránko.
1: Vy, kdo nás posloucháte a už máte třeba děti, rodinu, tak možná znáte ten pocit, kdy dítěti něco rozbijete a víte, co pak nastane, jo, za řev, hádky, za drama. Mě včera volala moje máma, že malá ségra přinesla ze školy nějaký výrobek, že tam dělali takový ty koule do koupele. A ségra to dala na stůl a napsala tam s vykřičníkama nějakou zprávu, jakože může se to přesouvat jenom, když budete šahat na ten papír, ale nesmíte sahat na ty koule. A byly tam vykřičníky, strašně moc vykřičníků a prostě velký upozornění. No máma první co? Tak to vzala do ruky a rozdrtila to na prášek. I když se toho dotkla jen letmo, ale prostě stalo se. No a běžela za manželem a říkala, Honzo, já jí rozbila tu kouli. A on říkal, tak to si děláš trandu, ne? To jako nejde prostě. Nejdřív tomu nevěřil. Pak říkal, no tak jak to tý holce řekneme. A máma byla, měla fakt jako provinilej pocit, říkala, já prostě nevím, jaký to mám říct, já vím, co se stane prostě. A říkala, tak já to svedu na psa. A mamky manžel, jasně, takže pes jakože vyskočil na stůl, ještě někam přenes tu kouli a pak na ní šlápnul a rozdrtil. To ti uvěří ta holka v 10 letech, to ti sežere.
0: Ale chudáci zvířata prostě. My se na ně snažíme vymlouvat ve spoustě situací, jo, zvíře. Ale kdyby ty zvířata uměl mluvit, jo, by nám to dali pěkně sežrat, jo. Ale ty si mi připomněla, dcera mojí přítelkyně, má 6letou dceru a donesla ze školky, ještě chodí do školky, donesla keramický hrníček. No, tak jsem ho vzal do ruky, no. Asi není potřeba jako dodávat, jak to dopadlo, ale já jsem ho zmizel prostě, no.
1: Zmizel,
0: ale já jsem se ho fakt, on byl hezky, fakt krásný, já jsem ho vzal za to ouško, nevím, možná jsem ho vzal trošku jako hrubě, jo, a ouško prostě nebylo, jo, tak si říkám, tak
1: že
0: super.
1: Že jsi teď oblíbený doma.
0: Super, super, no. Takhle, nikdo to neví, já jsem ten hrníček schoval. Dal jsem ho do jiného hrníčku.
1: Nicméně tenhle ten pocit toho provinění, ten musí být opravdu příšerný a určitě ho někdo z vás taky zažil a budeme moc rádi, když nám dáte vědět, v jakém případě se to stalo, komu jste co rozbili, co na to děti, případně jste se to na někoho dokázali svést.
0: Pojďte nám to poslat jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777. Nebo nám to normálně napište SMS-kou nebo zprávou. Vrátíme se k tomu teď Global DJs, What a Feeling na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Čtvrt na osm, dvě minuty k tomu, posloucháte čtvrteční Hit Radio. Michal, Jasmina, David s vámi, přejeme hezké ráno, no a ptali jsme se vás, co jste zničili vašim dětem, nebo co jste jim provedli a na koho jste to nakonec hodili a jak k tomu přišel chudák pes?
1: Dobré ráno, píše Mája. Tačky pes mi sežral morčata a místo toho jsem po škole v kleci našla zakreslý králíčky. Tačka to trochu poplet. Počkej, cože? Tačky pes mi sežral
0: morčata. Prostě pes se zbavil morčat, tak tačka koupil králíky, no.
2: Prostě ten posluchač sněd morče a pak to svět napsal, jo. Nevím, že je,
0: no. No. Dobré ráno. Co nějaký uražený ucho od hrníčku nebo rozpadlý mídlo, ale já měla na starost křečka své nevlastní dcery a když se po týdnu vrátila od její maminky, křeček ležel nožičkama nahoru a to fakt dítěti nevysvětlíš, že tu vodu jsem mu zapomněla dát a neudělala to schválně. Mark.
1: To je strašný. Jako role nevlastního rodiče musí být hrozná v těchto případech.
0: My jsme čekali opravdu, že nám napíšete zprávy ve stylu, že přesně třeba jako já, že jste vzali do ruky hrníček z keramiky, co vyrobilo vaše dítě, a ne, že jste vrazi teda.
1: Jo, že tady ukončíte křečky, morčata. Zlatka píše, ahoj, já jsem jednou probrala malýho výkresy ze školky a hodila je do popelnice. Pak tatínek poslal malýho něco vyhodit. On to tam objevil a to byl řev, proč jsme to jako vyhodili. Rodičům zdar. Já musím říct, že já jsem nedávno zažila podobný pocit, ačkoliv jsem bezdětná, stalo se to mně přímo. Hmm. Já jakože myslím si, že zvládnu jako víc věcí, ale jestli mi něco fakt najde, tak je to malování. A jsem si řekla, že si koupím takový to malířský plátno, ale malý, no. Nějaký barvičky a že to jako zkusím. Tak jsem si našla nějaký návod na YouTube. Nakreslila jsem podle mě fakt hezký obrázek, byla to taková noční obloha s lampionama, les, růžový červánky, fakt si myslím, že hezký. Můj Kuba měl na to jiný názor, rovnou mě nutil to vyhodit, ale přemluvila jsem ho, že si to necháme a nedávno jsme teda vyklízeli skříně a Kuba to tam našel. Já jsem viděla, jak na mě ani jako nekouká a dává si ten výkres pod mikinu a nese to ke koši a mě bylo strašně, já měla úplně zlobený srdce v tu chvíli a nechala jsem si ho, vytáhla jsem ho zase, furt tam je s námi.
0: Takže máš ho, takže máš ho.
1: Ano.
0: Takže jsme se dozvěděli, jak ti nemalování, co si o tom myslí tvůj Kuba, tak jak to jde vám na cestách takhle při čtvrtku po ránu, tak to řekneme za chvíli, bude aktuální doprava, no a samozřejmě přidáme i hity Sunrise Seveniu nebo Ale Farben tady na Hit Radio. Hit
3: Radio. Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Letní akce pod Čirákem. Rokový letňák, country večer s kapelou Drc, hnedle vedle party, revival show AC/DC a Uriah Heep, summer party, pomáda s Martinem Hrdinkou a večer pod lampiony s hudebním divadlem hnedle vedle.
4: Letní kino, Klášterec nad Ohří.
5: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: Včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
10: Snížíme o 2 stupně.
9: Bod 2. Průvan.
10: Dáme ručníky mezi okna.
11: Výborný návrh.
9: Bod 3. Plíseň.
10: Vydrhnout, přetřít.
12: A co udělat rekonstrukci?
11: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
13: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
14: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
7: Kam to jdeš uprostřed noci v tom pyžamu?
15: Do Ústí nad Labem na Žižkovu. Otevřeli tam dům spánku.
7: Prosím tě, vrať se do postele, vždyť otvírají až ráno.
15: Ale mají zaváděcí slevy, dárky a v květnu dopravu zdarma. To si nemůžu nechat ujít.
7: Dobře, tak zítra. Dům spánku, Žižkova ulice v Ústí nad Labem, směrem od Makra.
15: Váš nový směr pro lepší spánek.
7: Více na domspanku.cz.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
18: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
17: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
19: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
20: Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, ze severních Čech hlásíte srážku se Srnou. Na trase z Žatce do Loun v Lipenci srazila dodávka Srnu. Nehodu vyšetřuje policie, počítejte s omezením provozu.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Nord Music.

0: Tohle je nová muzika ve vašem playlistu. Alef Arben, Baby Goodbye, 7.30 na Hit Rádiu. Hezké ráno, co pro nás má David?
1: Ranní update.
2: V České republice není pro ženy úplně bezpečno, v porovnání se zbytkem Evropské unie jsme na 11. nejhorším místě v počtu znásilnění. Vůbec nejhůř je na tom Velká Británie a Švédsko. Největší tiramisu na světě, to je přívlastek, který nese desert připravený italskými cukráři v Londýně. Na délku měřil neuvěřitelných 440 metrů a na jeho přípravu padlo 90 tisíc vajec, 465 kg cukru a 99 kg kávy. Až budete příště ohrnovat nos nad pražským hlavním nádražím, věřte, že může být ještě mnohem hůř. Hlavák v české metropoli totiž podle britské společnosti All Clear patří mezi 20 nejluxusnějších na světě. Hlavním důvodem je údajně design a kombinace secesní fantovy budovy a moderního interiéru.
3: To chci říct, že uvnitř je to moc hezký, jako.
0: Mě vzimlo, jestli ty borci byli venku, nebo...
3: To by ono.
0: Nebo jestli přijeli tím vlakem a... Hele, hezký, tak jdem zas dál. No, pojďme se utěžit. Máme pro vás poslední možnost vyrazit na parádní wellness víkend. Je tady rychlá pětka s hotelem Residence Vogelsang. Hrajete o víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu u Kašperských hor v hodnotě 10 000 korun.
3: Snídaně, večeře, wellness, výřivka, sauna, pára, taky fitko, 10% sleva na masáže během pobytu a můžete si tam vzít pejska a to úplně zadarmo.
0: Hezký, tak nám napište, chci soutěžit na 777-937-777.
2: Já se bojím, že teďka Jasmin nebude znát odpověď, ale ty jsi říkala snídaně i večeře, tak co s obědem?
3: To si myslím, že je prostě polopenze.
0: David, no. Největší šťoural tady v tom studiu. Tak pište.

0: Bruno Mars na Hit Radio v 7.35. Rychlá pětka. A to je čas na soutěž. Celý tento týden soutěžíte o víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu u Kašperských hor. To je rychlá pětka s hotelem Residence Vogelsang.
1: Ten hotel se nachází přímo v srdci Šumavy. Můžete si tam krásně odpočinout. Záleží, co tam budete chtít dělat, jo? Jde tam romantika, jde tam aktivní víkend. Co jen budete chtít?
0: To se můžeme zeptat, co by tam dělala Radmila. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Romantika nebo aktivní víkend, nebo prostě jenom wellness odpočinek?
2: No, já bych to asi nechala na moji dceru, která dneska slaví narozeniny.
1: Všechno nejlepší.
2: A já bych to ráda asi věnovala s jejím přítelem.
0: Tak to je hezký. To je hezký. Mamka roku. No tak, Radmilo, jdeme na to.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Kolik kusů označuje historický početní výraz tucet?
2: 60.
0: To je kopa.
1: To je kopa. Ale tucet?
2: 12.
1: No, jo.
0: 12, je to tak.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na...
1: Ale tucet?
2: 12.
1: No, jo.
0: 12, je to tak.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje pohádka?

0: eury.
1: No, tak stihla si to, dobře.
2: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
3: Kolik rohů má obdélník?
0: Obdélník má 4 rohy.
1: Mm-hmm. A poslední otázka. Jakou barvu mají šmoulové?
0: Modrou.
1: Modrou.
3: Ty máš štěstí, že jsi šla udělat takhle dobrý skutek a dát to dceři s přítelem.
0: Strašně.
1: Ale dopadlo to. Hele, uši odřený teda z obě dvě, ale klaplo to, tak rad bylo. Gratulujeme, vyhráváš, nebo respektive vyhráváš pro tvoji dceru a jejího přítele víkendový pobyt pro 2 osoby v hotelu u Kašperských hor, hotel Residence Vogelsang.
0: Moc
3: ti gratulujeme a snad bude mít radost teda i dcera s přítelem samozřejmě.
0: Já vám děkuju, protože moje dcera je zázrak. Ona se narodila hodně předčasně malinká a já jsem strašně šťastná, že je zdravá a vystudovala. Tak prostě mám z toho velkou radost. Děkuju vám.
1: To jsme taky rádi. Není zač, ať si to moc užijou a klidně nám můžou poslat z Kašperských hor nějakou hezkou fotku. Tak Radmilo, měj se krásně, hezký den, ahoj.
0: Díky, ahoj.
3: Ahoj. Ahoj.
4: Příště už bychom asi nemuseli dávat žádné otázky, ne?
1: Davide.
2: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Radio. Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Rezidence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Rezidence Vogelsang.cz. Hit Radio North Music.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, uklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih. Neříkaj, proč mi

Časné jako mluvící sochy, monolog kryje jen plno pochy. Když ty jsi vítr, já jsem skála, a nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řekneme pěkně zlý věci a občas si ještě dodáme znova. To pak, když smutek nejde schovat.

0: vámi Michal, Jasmin a David. Přejeme krásné čtvrteční ráno.
1: Přesně za 3 měsíce to vypukne. Koncert Marka Ztraceného na Letenský pláni. A pozor, my vám už brzo začneme rozdávat lístky. To chci říct jen tak jako mimochodem, ale teďka jedna taková skoro tajná informace. My jsme měli možnost se trošku podívat na ty věci, nakouknout takzvaně pod pokličku toho, co se tam chystá a bude dít. A samozřejmě my nemůžeme prozradit nic konkrétního, ale můžeme prozradit, že to bude jeden z největších koncertních zážitků, co Česko zažilo a zažije.
0: Na co se můžete už přesně za 3 měsíce těšit? Je monumentální audiovizuální show, bude to rozhodně skvělá atmosféra, obří emoce a skvělá zpráva, což teda jako můžeme poodhalit, že nikdo nebude daleko od pódia. Každý z vás, kdo na koncert Marka Ztraceného vyrazíte, si koncert užijete naplno, budete takzvaně v centru dění, jo? Tohle bude zážitek, o kterém se bude rozhodně mluvit ještě hodně dlouho, aby u toho prostě chcete být. Tak lístky.
1: Lístky brzy budou se rozdávat, jak jsme říkali. Marek u nás byl na rozhovoru nedávno a trošku nám ukázal, jak by to tak jako mohlo vypadat a je to teda epický.
0: A kdybyste nechtěli čekat na soutěž, tak samozřejmě můžete koupit na webu markstracený.cz. Tak se těšíme za 3 měsíce na pláni.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich vydělat? Napiš nám na web tu nejvtipnější zprávu, kterou ti poslali prarodiče a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartfony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
4: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
5: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
6: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
7: První probuzení na moři?
8: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
9: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
10: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
11: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
10: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
11: No to bych to pěkně zvoral. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
12: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
13: Dan Landa,
12: Mirá,
13: Rybičky,
12: Migové.
13: Jdeme na hrady.
12: 8 hradů.
13: 8 víkendů.
12: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
13: Dan Landa,
12: Harley,
13: Tomáš Klus,
12: Single X.
13: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
12: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
13: www.hrady.cz.
14: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
2: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte opatrní, v Jablonci nad Nisou v turistické ulici v úseku mezi ulicemi ke Starému Buku a Fibichova je uzavřena vozovka z důvodu stavby vodovodní přípojky.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: 7.53, Hit Radio a vy, dobré ráno.
1: Mám na vás otázku. Cítíte se teďka v klidu, anebo rozrušení? Michale, ty jo, jak se teďka cítíš? Jseš v pohodě?
2: Docela jo. Trošku stresíku bude, ale asi jo.
1: OK, co Dave?
3: Úplně v pohodě,
1: tak dobře. Máme tady novou zajímavou studii, že mazlení s top kamarádem stejného pohlaví snižuje stres o 67%. Michal říkal, že je trošičku jako ve stresíku.
3: Že nemá ve studiu top kamaráda.
1: Ale počkej, to je možná jednostranný.
3: Davide.
1: Pro Davida seš top kamarád je, a on k němu už jde. On k němu opravdu kráčí. Ježiši Kriste.
2: Nikdy jsme nezdělili s Davidem stejný mikrofon.
1: Nikdy mi tady nebylo tak teplo v té místnosti.
2: Já jsem ve stresu víc než předtím.
1: Myslím si, že David může říct to samý podle jeho výrazu. Takže to můžeme jako vyvrátit tuhle tu studii.
2: Davide, jak ti je? Taky ti je tak hrozně?
3: Furt stejně.
2: Ne, ale představte si to, že to funguje třeba u zedníků na stavbě, jo? Hele. Franto, hoď mi sem ty cihly a pak mě obejmiš, že mě dneska zase hrozně vytočil.
3: Schválně to zkuste dneska vyzkoušet.
1: Zkuste to vyzkoušet, přesně.
3: Zkuste to dneska vyzkoušet.
2: Zkuste to.
1: No, tak my jsme v kondici dneska. Zkuste to vyzkoušet a dejte nám vědět, jestli jste to zkusili, ať propadlo.
2: Ale tohle si zapisuju do zlatého fondu, co řekl David, jo. Zkuste to vyzkoušet. No tak až dneska potkáte dva chlapy v pevném obětí, tak je nerušte, právě si žijou kortizol o 70%. A co vám sníží kortizol? Swish Disco a Ella Henderson React. Tady na Hit Radio. Hezké ráno.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Před cestou na kole bychom neměli pít alkohol, to je známá věc, kterou stojí za to si připomínat. Pytel se s opilými cyklisty v posledních dnech roztrhl především na Moravě. Čísla potvrzují, že Moravskoslezský a Jihomoravský kraj vévodí statistikám nehod cyklistů pod vlivem alkoholu. Lidé si často neuvědomují, že pravidla silničního provozu pro ně s jedním či dvěma drinky v krvi platí stejně, jako by seděli za volantem. Írán nebude mít jaderné zbraně, to jsou slova amerického prezidenta Donalda Trumpa. Jednání Spojených států s Íránem údajně pokračují velmi dobře a brzy dojde na dohodu. Země na Blízkém východě jeho tvrzení nepotvrdila a nadále útočí na okolní země. Zdravotníci hledají pacienta nula, tentokrát ale ne v souvislosti s koronavirem, ale hantavirem. Tím se nakazilo hned několik lidí na výletní lodi u Kapverdských ostrovů. Hned trojice z nich měla nemoci podlehnout. Podle posledních zpráv se plavby nezúčastnil žádný Čech. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Na sever Čech se dnes vrací mezinárodní závod míru juniorů. Opět po roce se pojede na Litoměřicku a Teplicku. Sportovci budou naše okolí brázdit ode dneška až do neděle. Řidiči by se tak opět měli připravit na menší dopravní komplikace. Závod je rozdělen do 4 etap, jedna z nich je půlena. Dnes se pojede z Litoměřic směr Úštěk, start je ve 14.40, ale s dopravním omezením musíte počítat už o hodinu dříve. Na Teplicku se jede v sobotu z Teplic do Německa a v neděli se jede kolem Terezína. Na severu Čech dnes bude oblačno. S deštěm, teploty 16 až 19, tam, kde bude pršet díl, teploty jen kolem 13 stupňů.
0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
10: Dobré ráno, šampione.
11: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
12: Jsme tady pro tebe.
11: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
13: A taky Davidem, krásné ránko.
14: Ahoj.
15: Snídaně šampionů.
14: Dneska je to 32 let, co na severní pol došel pěšky první Čech. Celkem 7 dnů trvala tahle ta cesta, tenhle výlet na lyžích květnu. Na místo expedice dorazil v 15.25 a do 18.25 pak nedělal nic jiného, než že zkoušel chodit na sever, na jih, na sever, na jih. Taková cimrmanovská věc, miluju to a myslím, že jak jsme to viděli u Cimrmana, u Svěráka, tak bychom to dělali teďka všichni.
13: To na severní pol pěšky, no tak jestli se pohádal se ženou a šel to rozchodit, tak to docela chápu. Pojďme na muziku. Miraj, Easy, 8.03 na Hit Radio. Hezké ránko.
0: Hit Radio North News.

0: to uděláš.
1: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

0: Imagine Dragons. Takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio. 8:08 a já bych chtěl zmínit jednu zásadní věc. Dámy a pánové, v našem týmu tady ve studiu došlo k naprosto historickému milníku.
1: Ježišmarja.
0: Konečně jsme to dokázali a je to naše kolektivní dílo. Překonal jsem hranici 100 kg.
1: Yeah.
0: Nebo čím se včera na váze poprvé v životě, jsem to viděl, se mi rozsvítilo 100,3 kg. Poprvé v životě. Říkejte mi metráček.
2: Jsem úplně v šoku, s jakým nadšením to říkáš, tuhle zprávu.
1: Tak jsou dva pohledy, jak to brát. Michal si vybral ten pozitivnější, no. Teda v hlavě, jakože.
0: A tak já myslím, že k té mojí vejce to docela sedí, ne? Těch 155.
1: Jo, tak myslíš si to.
0: Centiáku. Takhle.
2: Obod břicha.
0: Takhle. To je úplně jedno, jo. A já vím, proč se to tam rozsvítilo, proč to tak je. Protože je to rodinná daň za dojídání. Protože my chlapi automaticky dojídáme všechno, co zbyde po dětech. Nebo co třeba nedojí partnerka v restauraci. A my jsme pak ti, kdo přibírá, my si to bereme na hrb. Teda do břicha, jo, to je jedno. Tak přece se to nevyhodí, že jo. Ale já vlastně, mně došlo, že to je opravdu kvůli tomu, že všechno dojídám.
1: Abych tě výjimečně neschodila, ale podpořila.
0: No, no.
1: Tak můj Kuba. Když jsem ho poznala, vážil 85 kg.
0: A teď?
1: Nyní má 105.
0: Děláš si.
2: Pane bože,
1: ne, počkejte, ale na něm, on je taky vysoký a opravdu to na něm, jak taky má takový maličký
2: tak
1: pupíček,
2: jako
1: ale není to
2: stejně,
1: na něm vidět.
0: Počkejte, chtěla říct, že má taky maličký pupíček, anebo že má maličký pupíček.
1: No? Ne, hele, ale říkám, když jsem ho poznala, tak mně se to naopak moc nelíbilo. On byl jako hodně hubenej na něj, jo? Že teďka mu to sluší vlastně víc a on není tlustý, on vypadá teďka naopak normálně.
2: Se líbí, jak jsi to omluvila tím, že je vysoký. Předpokládám, že když jste se poznali, tak byl úplně stejně vysoký jako teď.
1: Ale jo, ale k němu to prostě nesedělo, ta hubenost.
0: Stejně
1: ta úplná
0: bizárnost. Vy ženy prostě můžete za to, že my chlapi přibíráme. Teda jo. Já teda, když se vrátím zpátky, kolik to je? Před 3 rokama se nám narodila dcera a ještě vím, že třeba rok zpátky, takže 4 roky zpátky jsem vážil 67 kg. Tak si představ,
1: cože?
0: 67 s mojí vejškou, tak skoro 2 metry a teď mám 100, jo.
1: 60.
0: Takže jsem za ty 4 roky přibral kolik? 33 kg?
1: Počkej, to jsi nemohl mít 67.
0: 67 kilo, přísahám.
2: Tak a vás, co, že to neschodíš zpátky na těch 67?
1: Je, a dala bych nějakou výzvičku.
0: Takhle, nemusím se vsázet, vím, že se to nemůže stát už, jo, že to je nemožný. No tak mě by zajímalo, jestli to teda přichází, vy kdo nás sladíte, možná se v tom poznáváte, hlavně chlapi, že? Jestli to přichází až s otcovstvím, vlastně tohle přibíráníčko, anebo jestli se z vás třeba staly ty nechtění přibírači jenom díky vaší partnerce, jo, která třeba nedojídá v restauraci to jídlo a vy ho tam prostě za ní dotlačíte, že jo, protože to tam nenecháte. Já jsem obojí.
1: U nás je to záhada, protože já u nás luxuju v té restauraci, takže nějak se to ale stalo.
0: Koho? Jo, to jídlo, že luxuješ? Já si myslím, že chodíš s luxem do té restaurace, dobře. No tak potřebujeme to rozlousknout, tak vy, kdo nás posloucháte, budeme rádi, když nám pošlete hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777. Klidně nám to pošlete i normálně jako zprávu a napište nám k tomu i třeba, kolik jste přibrali, jo? ATC, Around the World, na Hit Radio, 8 hodin, 12 minut. Hezký čtvrtek přem.

0: Benson Boone. These beautiful things that I've got. Tohle jsou songy pro vaše lepší čtvrteční ráno. Posloucháte Hit Radio. Bavili jsme se tady o důležitém milníku pro moji osobu. Včera se mi na váze poprvé v životě ukázala trojciferná číslovka 100,3 kilo. Jo? A čemu to připisuju? Je to úděl rodičovství a taky partnerství, protože my chlapi pořád po někom něco dojídáme. Takže my, ač nechceme, tak prostě to přibírání nic s tím neuděláme. Prostě to tak je.
1: Ptali jsme se na vaše příběhy s přibíráním po dětech, jak musíte po nich dojídat v restauracích, doma a tak dál a tak dál. Tak máme tady zprávu od Pavla. Ahoj, mně se to stalo až po dětech. Za 5 let 28 kil. Nyní už několik let osciluji kolem 100 kilogramů.
0: Takže to není tak nemožné. Jak jsem říkal, že já za 4 roky jsem přibral nějakých 33 kilo. Takže Pavel tady po dětech...
2: Kolik členů musí mít tvoje rodina, aby kvůli dojídání přibral 40 kilo za 3 roky?
0: Takhle, jelikož beru jako rodinu i nás tady jako v rádiu a víme, jak to je luxu všechno, tak ono to nebude jenom uděl partnerů a dětí, jo, ale já tady prostě s ním všechno v práci.
2: I kolegů a kamarádů.
0: Tak, teda. Píše Jarmila, dobrý ránko, tak můj první manžel přibral 40 kilo, druhý nynější manžel 50. A to je známka toho, že se mnou mají dobře. Klid, pohoda, dojídečka po mně. Jarmila.
1: To je
0: skvělý.
1: Janča, zdravím do rádia. Když jsem poznala svého přítele, měl kolem 90 kilo, při výšce 192 cm. Měl krásně vytvarovanou postavu. Dnes jsme spolu už 3,5 roku a poslední rok má kolem 106 kil. Má kulaté bříško, ale mě to vůbec nevadí. Právě naopak, vypadá jako správný chlap a úžasný táta a pro mě je pořád ten nejhezčí. PS. A ano, je to i tím, že opravdu dojídá obědy i večeře po mně a dětech. Janča.
0: Chtěl bych se vás zeptat, konkrétně tebe, Jasmin, myslíš si, že vypadám jako správný chlap a úžasný táta? Nedívej se na mě zepředu jenom.
1: Tak, další zpráva.
2: On je snad i těhotnej.
0: Ty jsi těhotnej, Michale.
1: Kristovano. Tomáš, jo, já to mám opačně, po svatbě jsem přibral na 150 kilo a když se nám narodili děti, tak my teď spolu s manželkou všechno vyluxujou a na mě nic nezbyde a už se blížíme úspěšně ke 100 kilům. Hezký den, šampioni.
0: Mně se líbí, jak vlastně na to jsou pyšní všichni, kdo nám napsal.
1: No tak
0: jo?
1: Tomáš může, ten hubne
0: no,
1: naopak.
0: Já jsem na to taky pyšnej. Pojďme dál. Máme tady hlasovku od Ivany.
3: Oh, chápu. Ale i včera.
0: Jo, to je konec.
3: Tak. Ale můj manžel to zatím vychytal asi nejlíp. Když jdeme někam do restaurace, dáváme si jídla max 3, s tím, že on pak po nás všech třech, po mně i po našich dvou dcerách, dojídá to, co zbyde. Obsluha se tomu diví. Ale když to pak vidí, tak už to chápou. Ale i včas.
0: Obsluha, když ho vidí, tak to pak chápou, že?
1: Bez otázek.
0: Tak a tady ještě tady mám hlasovku od Tomáše.
4: Ahoj, tady Tomáš. Já jsem byl 22, možná 23 let ženatý. Předtím, než jsem se oženil, jsem měl 75 kilo. To bylo i na vojně. A přibral jsem na 150 kilo. Takže za těch 23 let jsem přibral strašný bambilion. A teď se toho nemůžu zbavit, když jsem se rozvedl. Tak zatím. Au.
1: Ty bláho, tak to už je slušná darda.
0: Takže sečteno, podtrženo, co mi z toho vychází, že to vůbec není zvláštní, že přibírám, takže těch 100 kilo je v pohodě.
1: Tobě se blíží, Míšo, 40. Po 40. věku života se to přihoupne a vlastně to hubnutí jde hůř a hůř, takže pokud jako bys náhodou, ty jsi říkal, že jsi spokojen, ale kdybys nebyl, tak já bych začala makat teď ještě.
0: Já jsem rád, že se na mě hodná takhle před prodlouženým víkendem, že mi připomínáš jistý věci. No tak jo, děkujeme za nic.
5: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
7: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
8: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého hřbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. Bbik.cz. Specialista na kočárky a autosedačky.
10: Jo, ještě beton.
11: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně. Po 5 metrech. U ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
12: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus, když se to má podařit.
13: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
14: Zase lítáš v oblacích.
15: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
14: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
15: Tak ho nem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
14: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
15: Více o akci na
16: firmanazážitky.cz.
17: Chcete čekat na auto celý rok? Nečekejte a vyberte si v Ačkách. U nás ho máte hned.
18: Zde ve vašem regionu nabízíme více než 1000 vozů i hned k odběru a garantujeme vám férovou cenu. Stavte se na pobočkách v Chomutově, Ústí a Teplicích nebo volejte 800 110 800.
19: Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně v Mostě v ulici pod Lajsníkem. U kruhového objezdu došlo k dopravní nehodě dvou osobních vozidel a blokovaný je jeden jízdní pruh, zdržení je minimální.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Nord Music.

0: 8 hodin 30 minut. Ladíte čtvrteční Hit Radio, za to díky, krásné ráno. Vám přeje Michal, Jasmina, David. A David pro nás má opět ranní update.
1: Ranní update.
2: Nejen světový politik, ale taky zpěvák. Internetem se šíří video, na kterém prezident Macron zaspíval francouzské šanzóny, a to během státní návštěvy arménského Jerevanu. Televizní stanice Fox Sport hledá fotbalového superfanouška. Ten bude po dobu celého světového šampionátu uzavřený ve skleněné kostce na Times Square. Za odměnu přes 1 000 000 korun bude sledovat všechny zápasy turnaje. Pokud se vám někdy zdá, že vás žena neposlouchá, může být jen nemocná. U ženy v Číně se projevila vzácná nemoc, při které neslyší mužské hlasy. Naopak ženský hlas jí problémy nedělá.
0: No nemoc, pro ní asi super schopnost teda. Já si myslím, že to jsou výmluvy.
3: Cože?
2: To byl dobrý for.
3: David podsadil takto klobouče.
0: To nebyl for. Bohužel.
2: Michael... Jsi nemocná? Bereš léky na to, jsme?
0: Já to neřeknu, že bude retro víkend od pátku, od zítřejší od 7 hodin. Já jsem to chtěl říct, že od 7, od zítra od rána budeme do neděle hrát jenom to nejlepší od 90, ale asi to nestihnu.
3: Tak to neříkej.
2: No.
3: To.

0: můžeme brát jako takovou oslavnou píseň toho, na co se všichni těšíme, a v případě, že máte zítra volno, tak to je prodloužený víkend. Katy Perry na Hit Rádiu v 8.39.
1: Oslavná píseň může v tuhle chvilku mířit i někam jinam, protože zítra slaví 100 let jedna legenda. 100 let, pane bože. Chlap, který nás naučil dívat se na ten svět kolem trošičku jinak, jo? S takovým respektem, s úžasem, zajímat se o svět kolem nás. Samozřejmě David Attenborough slaví neuvěřitelných 100 let. Slavný populizátor, přírodovědy, vypravěč, milovník planety, spoustu jeho dokumentů jste určitě viděli, pokud ne, podívejte se na ně, je úžasný.
0: Nicméně registrujete to i vy, kdo nás posloucháte, napsala třeba Marťa, zdravíme vás do Hit Rádia, prosím pogratulujte Siru Davidu Attenboroughovi, zítra slaví 100 let, díky Marťa. Tak to jsme zvládli, nicméně jediná taková drobná kaňka na té stovičce tam asi bude.
1: No.
0: Ano, a takhle víte, jak je na krabicích Lega napsáno 4 až 99 let. Tak ozíčka už má sir prostě, sir má smůlu, no, takhle, že by dostal nějakou speciální jubilejní edici 100+. Nicméně na závěr jeden jeho krásný postřeh, to odlehčíme, který si myslím, že stojí za připomenutí. Sám říkal, že příroda tě nikdy neunaví, dát si nohy na stůl je fajn, ale je to nuda.
1: Přesně.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
3: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
5: Vyměňte staré za novou.

0: Teď k novému vozu Škoda získáte mimořádný bonus až 70 000 korun. Přivezte svůj starý vůz na protiúčet a vyberte si ze stovek modelů skladem. Nová Škoda s bonusem na vás čeká v Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. Autonord.cz. Under Armour
1: makes you better. Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Olympia Teplice nebo na underarmour.cz.
2: ZF Electronics, firma s 30-letou tradicí v Klášterci, hledá odborníky na pozice mechanik elektronik, vhodné i pro absolventy technických škol bez praxe. Neboj se změny a získej pohodovou práci v Prima kolektivu. Čisté prostředí s nejmodernější technologií, 13. a 14. plat, nadstandardní mzdové ohodnocení, náborový příspěvek až 40 000. Přidej se k nám. zf.com/práce-klášterec.
3: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
4: Májové dny v onlineshop.cz.
5: Tisíce slev na tisíce produktů. Pouze tento týden v onlineshop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
7: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Celes Buckingham, Run, Run, Run. 8 hodin 50 minut, dáváte si čtvrteční Hit Radio, přejeme krásné ránko.
1: Zítra je svátek, my se neuslyšíme, a tak vám to chceme říct teďka.
0: Odhalení, coming out.
1: V neděli jeden maminek.
0: Jo, tohle.
1: Nezapomeňte na to, prosím vás.
0: No jasně, už v neděli. A čím máme udělat maminkám radost, podle tebe, Jasmin?
1: Já si myslím, že kytička samozřejmě nikdy neurazí, bomboniéra nějaká taky ne, ale asi každá maminka vám řekne, že bude nejradši, když se tam prostě zastavíte, když ji navštívíte a popřejete ji osobně. To si myslím, že je nejhezčí.
0: To bude hezký. Tak hlavně taky nesmíme zapomenout na to, kolik nás to maminky naučili, že jo? Třeba logiku, jo? A proč? No protože jsem to řekla.
1: Víru, že jo? A modli se, ať to z toho koborce jde dolů, nebo? Jo, klasika, životní cyklus. Já jsem tě přivedla na tenhle ten svět, tak tě z něj taky dokážu zprovodit. Jo, to jsou hlody, které vám zůstanou v hlavě. Teda doufám, že to nebylo jenom mě doma, to by teďka bylo blbý pro nás.
0: Ale... Já bych chtěl říct, že to hlody nejsou, protože jsi se v tom krásně poznal. Takže to berme jako holý fakt. Tak nezapomeňme na ty naše maminky už tuto neděli. Edward Maja, Stereo Love, další skvělá muzika pro vás tady na Hit Radio.

0: Loučíme se ve velkém stylu. Ed Sheeran, Sapphire, 8.57, tohle je snídaní šampionu na Hit Radio a my vám jdeme popřát krásný prodloužený víkend.
1: Bylo to s váma krásný celý ty tři dnešní hodinky, tak si užijte zbytek, já jsem chtěla říct pátku, než čtvrtek a zítra ten pátek a následující prodloužený víkend.
0: Ježiš, to bude skvělý, hlavně taky zítra v 7 ráno startuje retro víkend, až do nedělních 18 vám budeme hrát ty největší pecky od 90. No a vy, kdo jste náhodou zítra v práci, tak Hit Radio bude vaším kámošem.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
0: Tak jo, mějte se krásně a po víkendu se těšíme.
1: Ahoj, ahoj.
0: Čau, hezký den.
3: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na Ústecku ve Velkém Březně. Máme tam bouračku dvou osobních aut, projíždí se jedním pruhem a ještě na trase z Ústí na Teplice Urtině pozor na dopravní nehodu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Hausbrand Café, per favore.
7: Sí, signora.
6: I v malém šálku lze dělat velké umění.
8: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
9: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
3: 9 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. V supermarketech zítra nenakoupíme. 8. květen, den vítězství, patří mezi státní svátky, během kterých musí mít velké obchody zavřeno. Výjimku mají benzínky, lékárny nebo obchody na nádražích a letištích. Hasiči snížili stupeň požárního poplachu v Českém Švýcarsku ze 3. na 2. stupeň. Od soboty, kdy požár v Národním parku mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou vypukl, platí v oblasti zvláštní stupeň poplachu, vyhlašovaný při mimořádných událostech. Autodrom Most má nového majitele, stala se jim investiční skupina miliardáře Romana Staňka staršího. Otec stejnojmenného českého formulového závodníka odkoupil 100% akcí společnosti. Do fungování autodromu by se měl aktivně zapojit i Autoklub České republiky. Čeští hokejisté dnes zahájí poslední turnaj před mistrovstvím světa. Na švédských hrách se v úvodním duelu utkají s domácí reprezentací. Zápas začne dnes v 7 večer. Na severu Čech bude dnes většinou zataženo, místy s deštěm, během dne už to bude postupně občasný dešť nebo přehánky, teploty 15 až 18, ale v místech s trvalejším deštěm jen kolem 13 stupňů Celsia. Tak takové nás dneska čeká spíš deštivé počasí, ale teď už to tady rozsvítí dvě sluníčka.
1: Já to chtěla říct a ty jsi mě předběh.
3: Že jo? Startuje totiž svítí. Naše dopolední show LSD.
1: Svítí slunce nad hlavou. Tak jdem na to.
10: Nedala sta do nosu jako Jirka Korn. S vámi Luzka Šlágr, Dan Rakacký a dobrá nálada, přejeme krásné čtvrteční dopoledne.
1: Přesně tak, krásný čtvrtek, zítra volno, přátelé, to znamená prodloužený víkend před náma, takže se nám všem dneska bude pracovat trochu o něco veselý, bych řekla.
10: A dneska to budeme nabušený, bude tady hokej, bude tady láska a budou tady taky hity samozřejmě.
1: A taky jedno zklamání.
10: A je, a teď Pink.
1: Tak vydrž.

0: Jedem, jedem, jedem. I like it. Enrique Iglesias na Hitrádu Nord Music. Tohle to byl rozes, jak se patří. S vámi dopolední show LSD, Lucka Schlegr, Dan Rakacký. Všem krásný čtvrtek, i když je vlastně pátek.
1: No přátelé, já dneska začínám ve velkém stylu. Doufám, že nejste nějak jako závistiví, ale já jsem vám chtěla oznámit jednu důležitou novinku. Já jsem vyhrála ve Sportce.
0: Tak pozor. Musím udělat atmosféru a povídej tu Sportku. Jdeme na to.
1: No, miláčci naši, jakou si myslíte, že máte procentuální pravděpodobnost, že během života najdete tu pravou lásku? Kolik je to procent? Tak teď už je to pevně daný. Jsou to 3 až 5%.
0: Tak málo?
1: Ano. Pouze, máte pouze 3 až 5% šanci na to, že během života najdete toho pravýho.
0: A ta pravá láska je to, že to prostě víš na první pohled, že to hned cítíš, že to je on, se kterým chceš strávit zbytek života?
1: To není asi o prvním pohledu, řekla bych, že to je o nějakém dlouhodobějším vztahu. Myslím, o těch zkouškách, o těch pádech, vzestupech, to, co k životu zkrátka patří. No a šance na výhru ve Sportce, ta činí necelé 2%, což je strašně blízko, rozumíš? Takže já jsem si dneska tento článek otevřela a říkám si, ty vare, já jsem prostě dneska vyhrála ve Sportce.
0: Jenom,
1: mám prostě životní lotery v mém manželovi.
0: Takhle, že jsi v tom partnerství, v tom tvém životě plném lásky vyhrála tu Sportku.
1: Životní lotery mám.
0: No, takže jsi vyhrála.
1: A přitom byla šance jenom 3 až 5%. To je hezký, ne?
0: Já ti to závidím.
1: Prachy vem čert, no, ale
0: ne, takhle,
1: ta láska.
0: Když vemu vlastně, myslíš ta tím svého manžela, Jirku Schlegra, že jo?
1: No takhle, kdybych nemyslela svého manžela.
0: Ten by se asi divil. Ne.
1: To by nebyla pravda.
0: Pojďme si říct, že pokud má někdo za manžela tvého muže, teda ty, tak to je jako kdyby si vyhrál celou Sportku. Jako.
1: Já to mám vlastně cvajmal. A o to je to hezčí.
0: No je to, jak říkám, já ti závidím, já jsem ve fázi, že stále sázím pořád. Sázím a zkouším to a zatím pořád nic, že jsem nevyhrál. Pořád sázím.
1: Já vím moc dobře, jaký číslo.
0: No pojďme teď za, mám tady písničku, která, když se řekne škvor, tak většinou ženský křičej, že jo? Škvor.
1: No dobře.
0: Ale tady ten škvor je dobrý. Co?
1: To je.
0: Co ty na to?
1: Síla starých vín.
0: No přesně tak, máme ho tady pro vás. Takže jeden škvor na Hitrádu Not Music, jak se říká Lucie, síla starých vín. Podle.

0: krásné čtvrteční dopoledne. Poslední den v práci dneska s váma na Hit Radio Nord Music. Vaše LSD, Lucka s Danem a přejmeme vám krásný čtvrtek.
1: Ano, jsme tady, před malou chvíličkou jsme hovořili o lásce. Lucie, co to přesně bylo? To byla ta sportka, Vítňák. Jak to bylo?
0: No, bavili jsme se o tom, že najít pravou lásku je skoro jako vyhrát ve sportce, protože ta šance je 3 až 5% a vyhrát ve sportce to jsou 2%, což je už strašně blízko.
1: Jasně, takže ta láska je vlastně velice vzácná. A za malou chvíli tady pro vás máme důkaz toho, jak to vypadá, když netrefíte ani jedno číslo a když to projedete na celý čáře. Počkejte si. Hit Radio.
2: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie. Hlavní chod, mega hit, na který si zapomněl.

0: Kapelnář. Každý pracovní den od 12.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Koncerty v KCčku. Lenka Nová, Pacifik, Tereza Mašková, Marie Telšarová, Strašlivá podívaná, Vzpomínka na Marsias, Pražský filmový orchestr a Aneta Langerová. Přijďte k nám.
3: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
4: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
5: No jaké bys chtěla?
4: No přece ty z Baumaxu.
5: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
4: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Milovníci kávy, pozor. Café Baskucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Baskucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
7: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
8: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
12: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
0: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: romantika na Hitrádu Not Music, kterou znáte moc dobře. Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow, aneb Zrodila se hvězda. A nás se to hodí, protože tady v LSD, v dopolední show s Luzkou a Danem, probíráme lásku a to, že najít pravou lásku je jako vyhrát ve sportce. Strašně malé procento, že se to povede, ale teď tady máme důkaz toho, jak to vypadá, když někdo netrefí ani jedno číslo a projede to na plný čáře.
1: Teď to moc romantický nebude, přátelé. Napsal nám náš posluchač Pepa. A teď dobře poslouchejte. Ahoj, já tenkrát chtěl požádat o ruku moji bejvalou. Zarezervoval jsem restauraci, zaplatil houslistu a když jsem před ní pokleknul, tak se rozbrečela a já si říkám super. A ona po chvilce, mě to teda přišlo nekonečný, ona mi po chvilce řekla, promiň, ale já mám jiného. Ostuda neskutečná, ale asi to tak mělo být. Díky, mějte se fajn, Pepa. Pepa s náma nechtěl do vysílání, chápu, že jsou věci, které ještě třeba pořád bolej, nebo si je pamatuješ celý život. Ani vlastně nevíme od Pepy, jestli ještě někdy, kdy někoho požádal o ruku,
0: jestli ten krok
1: uděláš vlastně znova, když máš takovouhle životní zkušenost.
0: Nehezkou.
1: Ošklivou. To já si myslím, že snad nic horšího být nemůže. Možná, když se dozvíš, že to dítě není tvoje třeba, který se vychovával. To si myslím, že je strašně podobně strašná záležitost. No ale my s Danem, i přesto, že Pepa s Pepou jsme s nám nepořádali spojit takhle v éteru živě, tak my jsme získali podrobné detaily rande, kde Pepa žádal svoji bývalou partnerku o ruku a my je tady pro vás máme.
2: A nyní překvapení. Sen lásky v podání mého kolegy Miláčka Publika, Darka Vrány.
1: Takhle to vypadalo v té restauraci.

0: Užíváte se Hitrádio Nord Music, před námi prodloužený víkend, na který se všichni určitě těšíte. My se taky těšíme. Tady dopolední show LSD, Lucka Schläger, Dan Rakacký.
1: Na přátelé, Krušnohorské divadlo v Teplicích hledá mladé talenty. Od začátku května divadlo přijímá přihlášky do hereckého, operního a tanečního studia.
0: Ano.
1: No a já se přiznám, že já jsem v Teplickém divadle vyrostla v tanečním souboru. Myslím si obecně, že kroužky jsou velmi důležitý, že formují toho člověka, že mu budují vztah k nějakému určitému prostředí, disciplíně a tak dále. Já třeba například díky tomu fakt jako miluju prostředí toho divadla, tu vůni, světla, tu oponu, všechno, co tam, ty sedačky starý, rozumíš, ten nádhera.
0: Hele, a že to voní pořád stejně, když tam přijdeš po těch letech, no, nasaješ a je to, je to tam, je to
1: a řekneš si mládí.
0: Hej, jsi jako tančila fakt, jo?
1: No.
0: Ty jsi dobrá. A co bys si chtěla stihnout z toho, co teď schání? Schválně, jestli máš nějakou touhu, co bys si chtěla dělat?
1: Abych byla dobrá operní pěvkyně. Že se tak otvírám.
0: Tak práce pusou ti jde, ale ty tóny už nejsou tak dobrý. Já se přiznám, že...
1: Prsa, já to mám, rozumíš tu postavu. Přibrala jsem prsata, pusu umím otevřít.
0: No jo, ale tak jako... neladí to moc. Musela bys cvičit.
1: Ty?
0: Ne, já jsem, hele, já to mám jasný, protože já jako, když jsem kdysi,

0: tak jsem byl členem divadelního kroužku. Já jsem divadelník, takže já bych šel do toho divadelního
1: jako
0: souboru.
1: Herectví,
0: já se přihlásím do toho divadelního souboru, do toho hereckého teda. No.
1: Takhle, mám tady pro nás dva, i pro naše posluchače zásadní informaci. Krušnohorské divadlo v Teplicích hledá mladé, zdůrazňuju, mladé talenty. Aha. Tak my už ne, Dan.
0: Tak nic, no.
2: Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich vydělat? Napiš nám na web tu nejvtipnější zprávu, kterou ti poslali prarodiče a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartfony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
3: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
4: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
5: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
6: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
5: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
7: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com. Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
10: Dan Landa,
9: Mirá,
10: Rybičky,
9: Migové.
10: Jdeme na Hrady.
9: 8 hradů,
10: 8 víkendů.
9: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
10: Dan Landa,
9: Harley,
10: Tomáš Klus,
9: Single X.
10: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
9: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
10: www.hrady.cz.
11: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
12: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
13: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
14: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Hit Radio North Music.
15: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: 7. května na Hit Radio Music se vracíme, nebo přicházíme do letních rytmů. Gustavo Lima, Balada a s váma LSD, Lucka s Danem. No, léto je tady za chviličku.
1: Ano, letní rytmy jsou potřeba. Za 7 minut bude 10 hodin a už za chvíli tady budou zprávy, které si chystá Robert a v nich se dozvíte, kde vyletěl do povětří bankomat.
0: Určitě to bude v Ústeckém kraji.
1: Počkejte si.

0: Christina Perry na Hitrádu Nord Music. Je tady 10. hodina, je tady i Robert, je tady i doprava.
1: A je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na D8 na 1,70 km na trase Praha Ústí nad Labem. Je tam poruchané vozidlo. A ještě D7 na 37. km ve směru na Prahu. Leží tam na vozovce plachta. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
3: Jaké by to bylo dělat si jen to, co vás baví?
4: Připravte na to svou mysl.
2: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
5: Ale proč se držet při zemi?
2: Taky pravda. Vsaďte rovnou plný tiket a jste ve hře o 200 mega. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 míčů. Bez háčků. Losujeme už dnes.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
7: Co?
6: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
7: No proto.
6: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
1: 10 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Dnes ráno došlo na nádraží v Ústí nad Labem k mimořádné železniční události, která ochromila provoz ve stanici Ústí nad Labem Západ. Posunující lokomotiva tam narazila do stojícího osobního vlaku, který jel do Litoměřic. Kvůli nehodě byl provoz ve stanici zcela přerušen, což ovlivňuje regionální i dálkovou dopravu. Komplikace se týkají například rychlíků Krušnohor a několika osobních i spěšných vlaků, které byly odřeknuty nebo nabraly zpoždění. Provoz už by měl být v tuto chvíli zase obnoven. Maximální ceny pohonných hmot se dnes změnily jen nepatrně. Litr benzínu oproti středě zdražil o 6 haléřů na 44 korun a 52 haléřů. Naopak nafta mírně zlevnila, čerpací stanice ji mohou prodávat nejvýše za 44 korun a 60 haléřů. V obchodním centru v pražských Kunraticích dnes někdo brzy ráno odpálil bankomat. Po pachatelích policisté pátrají, do pátrání se zapojil i psovod a vrtulník s termovizí. Na místě jsou kriminalisté a pyrotechnik. Škoda zatím nebyla vyčíslena, naštěstí se nikomu nic nestalo. No a ještě tenis. Na turnaji v Římě postoupili do druhého kola Vít Kopřiva, Kateřina Siniaková, Tereza Valentová a taky šampionka z roku 2019 Karolína Plíšková. Jako jediná z českých zástupců na italské Antuce včera prohrála Sára Bejlek. Na severu Čech bude dnes většinou zataženo, místy ještě s deštěm, během dne už to bude postupně občasný déšť nebo přehánky, teploty 15 až 18, tam, kde bude pršet víc, jen kolem 13 stupňů Celsia.
10: To byl náš Robert, zprávy počasí a teď samozřejmě pokračuje vaše LSD. Lucka s Danem a přejeme krásný dopoledne.
8: Hit Radio Nord Music.
0: Myčka na lidi, přátelé. To je světový unikát, světová novinka a my vás s ní seznámíme už za chvilku.
10: Má to kartáček.

0: Metallica, Nickelback, na Hit Radio Nord Musics, máma vaše LSD, Lucka s Danem a my vám přejeme krásný čtvrtek, dneska už 7.
1: Na milí přátelé, je to tady světový unikát, už jsme o tom mluvili a zmínili se, myčka na lidi. I tohleto už existuje, to jsou věci, co lidi vymyslejí. Myčka na lidi, ta vás umije a vysuší během 15 minut.
0: No, vyvinuli v Japonsku, tam jsou samý takovýhle super vynálezy. A já jsem se tím tak zamyslela, jestli ta myčka, co jako dokáže se mnou udělat, že jo? Jestli mě i třeba, nebo nás ženy třeba oholí, jo? Protože
1: takhle, jo.
0: Většinou se jdeš sprchovat, koupat a my to máme rádi v kompletu, že jo? Tak jo, jako kompletně jo, se jo. Upravíš. Tak jestli to dokáže, protože já i v té spršce si říkám se všim všude dobře 5 minut, jo, jo, kompletka, jo, jo. Bez sprše. Tohle trvá 15, možná to je o tom, že to je jako spíš nějaká zážitková věc, asi.
1: Je to tak? A já to popíšu trošičku, abyste si udělali obrázek, protože když se řekne myčka, tak hned vás tam padne ta automyčka, ty kartáče jako a tak sprcha. Takhle to vůbec není, to vůbec nevypadá. Vypadá to spíš jako takový solárko, nebo spíš taková uzavíratelná kapsle, kam vás zavřou, vy se ponoříte do vody a myje se pomocí mikrobublinek. Takhle to bublá. A když já, jak o tom mluvím, tak vlastně v podstatě a mají to asi i chlapy, jako my takovou myčku nepotřebujeme. Tohle to pomocí těch mikrobublinek se dokážu vyrobit doma sám ve vaně. Úplně v pohodě, zadarmo.
0: Já myslím, že i holčičky
1: a nemusíme,
0: si to dokážou vyrobit.
1: Nemusíme jezdit do Japonska, jako. Ne?
0: A máš to kratší než za 15 minut. Si zabubláš během vteřinky. Takže a můžeš si vylít z vany.
1: Přesně tak. Takže si můžete udělat doma domácí myčku na lidi.

0: čtvrtek 7. května s váma vašo LSD Lucka s Danem a my vám přejeme krásný dopoledne, děkujeme, že jste s námi.
1: No a včera naše česká hokejová repre přišla o trénink a mohli za to díry v ledu. Co se stalo? Za chvíličku voláme Švédsko přímo na místo činu a zjistíme, co bylo příčinou, jestli to nebyla sabotáž, aby jsme netrénovali. Počkejte si. Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Devadesátky non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu. Hit Radio. Dress code na tenhle víkend. Devadesátky. Od 8. do 10. května hrajeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Více groove, více vzpomínek, více songů, co tě vrátí do nejlepšího soundtracku života. Retro víkend Hit Radia. Startujeme v pátek 7 ráno.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
3: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
4: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
9: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
10: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
11: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
10: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602-489-489.
11: No to bych to pěkně zvoral. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
4: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Natasha Bedingfield na Hit Radio Tunzik, s váma vaše LSD, Lucka s Danem a přejeme vám krásný čtvrtek.
1: Ano, a před mou chvíličkou jsme slibovali, že budeme volat Švédsko a je tady Telemost. Hit Radio North Music, Ústí nad Labem Švédsko. Na telefonu už teď generální manažer české hokejové repre Jirka Šlégr a poví nám, jak to teda bylo včera s tím tréninkem a dírama v ledu. Ahoj Jirko.
0: Ahoj.
2: Ahoj, dobré ráno všem posluchačům.
0: Tak nám to řekni, Máčku, jak to
1: co
0: bylo
1: se
0: včera,
1: stalo?
0: Co se stalo včera? Velká kauza, Národňák
2: no
0: neměl trénink.
2: Těšíte se na trénink, přijdete na trénink, zhasnuto, brány nejsou na ledě, díry v ledu, Ježíši Maria, nic nefungovalo. Takže dneska si v úvozovkách to děláme srandu, ale včera nám bylo teda hubej.
1: Hele, a to jako...
2: Samozřejmě některý kluci nebyli na ledě nějakou dobu a potřebovali si zajezdit a nešlo to.
1: Hele, a to, jak se to stane tohleto, Jirko, to na vás zapomněli, jakože nebylo napsaný, že česká repre půjde trénovat?
2: My jsme to vůbec nepochopili, protože rozpis dostali a prakticky ledař nebyl, zmizel, šlápnul na zmizík a zmizel, nemohli jsme ho sehnat. Takže ona si věděla, že jsou tam ty díry v ledu,
1: tak utek.
2: Tak se šel schovat.
0: Ale už se to někdy, kdy stalo, že nastala takováhle situace, že vlastně nároďák jakýkoliv, ne třeba jenom český, že prostě neměl trénink, že mu to takhle...
2: Tak já si troufám říct, že jsem velký pamětník reprezentace, že jsem něco zažil a tohle jsem teda opravdu nezažil. Já si myslím, že to je obrovská ostuda teda švédského svazu nebo federace. Oni to samozřejmě vnímali, taky nebyli nadšený, omlouvali se strašně moc, ale to už je taková ta nevratná záležitost, že prostě člověk nic neudělá. No.
0: Žádnou
2: takže,
0: kompenzaci. Žádnou kompenzaci se nedostali.
2: Kdyby nám dali nějaký švédský sýr třeba, nebo... Já nevím.
0: No, vína, nevím, no. Souhrek piva pro mužstvo.
2: Ne. Spíš jsme s napětím dnes přijížděli do arény. Mm-hmm. Jestli bude rozsvíceno, jestli bude namraženo, jestli branky budou na místě. A povedlo se.
1: To jsem se chtěl zeptat právě, jestli teda nastoupíte proti Švédsku bez tréninku, ale takže trénink proběh nějaký.
2: Trénink proběh, teď akorát končí, takže jsme rádi a s očekáváním se těšíme na večer.
1: Jasný.
0: My toho trošku využijeme, že tě máme na drátě. Roman Červenka řekl v médiích, že se pokusí přemluvit Davida Pastrňáka, aby přijel na mistrovství světa. Tak nás zajímá, povedlo se Romana přesvědčit Davida, aby Pasta byl?
2: To jsem ještě neřešil, se přiznám, snažím se dávat Pastovi klid. Pak samozřejmě se do toho vložím taky. Zkusím ho taky přemluvit, protože samozřejmě pro nás by to byla obrovská posila, ta největší samozřejmě, ale uvidíme, no, tak jsme v očekávání a budu věřit, že to malinká naděje, kterou nám Pasta dal tím, že neřekl úplný ne, takže třeba z toho neúplného ne se stane ano.
1: No a Jirko, poslední otázka, dnes večer v 19 nás čeká zápas se Švédskem, jaká je nálada, jak je česká repre připravena na to?
2: Tak zatím to vypadá, že nálada bude dobrá, uvidíme, jestli nám vydrží večer, to je důležitý. Taktika je připravená.
1: To je super.
0: Tak se hlavně v dobré náladě vraťte bezpečně zpátky domů. A my se těšíme teďka na všechny zápasy, které budou probíhat vlastně až do neděle a já se na tebe těším v pondělí ráno.
2: Tak příjemné zjištění. Děkuji a děkuji za pozvání a my se budeme snažit dělat našim fanouškům radost.
1: Držíme palce, Jirko, zdravím do Švédska, ať se daří a hlavně ať večer vyhrajeme. Ahoj.
2: Díky za pozvání.
1: Ahoj.
2: Zdravím všechny posluchače. Ahoj. Life is too short.

0: Takhle přesně se dělá dobrá nálada. Dermot Kennedy, Kiss Me, s vámi Hit Radio Rock Music. A pozor, pozor, pozor, 10.45, to znamená, to přeložím pro ty, co neumí digitálky, 10:45, jo? S vámi dopolední show LSD, Luzka Schlager, Dan Rakacký, krásné dopoledne.
1: No přátelé, prodloužený víkend před námi. Zítra státní svátek 8. května, připomínáme si konec války a zítra bude v obchodech zavřeno. To znamená, že dneska to v obchodech bude vypadat jako před válkou.
0: Takhle dneska začne válka v obchodech, jako no.
1: Protože,
0: to vypadá.
1: Jako takhle, i když touhle terminologií bychom neměli.
0: Ne, je to vážná věc.
1: Je to, jako,
0: ano, samozřejmě.
1: Takhle, nejsme takový humoristi, ale ne, je to pravda, protože prostě máš pocit, že jeden den se zavřou supermarkety a najednou to jsou davy, nemáš kde zaparkovat, rozumíš? Prosím vás, přátelé, v sobotu už je zase otevřeno. Zavřeno je
0: jenom
1: pouze
0: zítra.
1: Jenom jeden den. Jo, není potřeba to tak jako hrotit a brát ty plný vozejky v klidu, v klidu.
0: Otevřu zase, no, nebojte se, v pohodě, půj sobotu.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Alpro Matcha 1 litr v Bila klubu za 54,90 a Häagen-Dazs zmrzlinu od 420 ml za 99,90. Bila. To dobré začíná u nás.
3: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambuláru a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
6: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 4+1 v Ústí nad Labem za 2 121 000 korun. Byt 1+1 ve Zlíně za 3 800 000. Rodinný dům v Rychnově nad Kněžnou za 10 490 000. Rodinný dům v Třebovli u Kolína za 3 200 000. A chata v Soběslavě u Tábora za 1 593 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
7: ZF Electronics, firma s 30-letou tradicí v Klášterci, hledá odborníky na pozice mechanik elektronik, vhodné i pro absolventy technických škol bez praxe. Neboj se změny a získej pohodovou práci v Prima kolektivu. Čisté prostředí s nejmodernější technologií, 13. a 14. plat, nadstandardní mzdové ohodnocení, náborový příspěvek až 40 tisíc. Přidej se k nám. zf.com/práce-klášterec.
8: Kam to jdeš uprostřed noci v tom pyžamu?
9: Do Ústí nad Labem na Žižkovu. Otevřeli tam dům spánku.
8: Prosím tě, vrať se do postele, vždyť otvírají až ráno.
9: Ale mají zaváděcí slevy, dárky a v květnu dopravu zdarma. To si nemůžu nechat ujít.
8: Dobře, tak zítra. Dům spánku, Žižkova ulice v Ústí nad Labem směrem od Makra.
10: Váš nový směr pro lepší spánek.
8: Více na domspanku.cz.
11: Hausbrand Café, per favore.
12: Si, signora.
13: I v malém šálku lze dělat velké umění.
14: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
15: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 250 gramů za 49,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. Penny.
16: Hit Radio Nord Music.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: soudci David Guetta, Terence Fims a taky Tones and I. My jsme taky tři tady, Lucie, Dan a teď Robert, pojďme na silnice. Hit Radio North Music.
1: To si ale řekl hezky, teda.
0: Teď.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozorné osmička, 70. kilometr ve směru na Drážďany, stojí tam dodávka s poruchou a ještě silnice 1/7 u Křimova na Chomutovsku, tam probíhají práce na silnici, je tam uzavřen pravý jízdní pruh a probíhá tam oprava svodidel po dopravní nehodě. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
0: I ty si to řekl moc hezky.
2: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Pelargonie neboli muškáty jsou oblíbené pro svoji nenáročnost, snadné rozmnožování a dekorativní vzhled. Ozdobte svá okna či terasu těmito květinami a přijďte si vybrat do odborných center Bauhaus. Vybírat můžete z různých velikostí, barev i variant. Bauhaus, když se to má
5: podařit. Teď vás potřebujeme na stínadlech. FK Teplice versus FC Baník Ostrava. V sobotu 9. května od 14 hodin v Teplické aréně na stínadlech. Před utkáním začíná ve 12 hodin fanzóna pro děti i dospělé. Na fotbal do Teplic vás zve mediální partner klubu Hit Radio North Music.
6: On air,
2: online
6: i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio North Music.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Průměrná sazba hypoték počátkem května nepatrně stoupla na 5,19%, je nejvýše od prosince 2024. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypo Indexu. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80% hodnoty nemovitosti. Česká města stále více využívají moderní technologie, například v Ústí nad Labem mají nové drony. Co všechno umí, říká mluvčí radnice Marek Lukinič.
7: Je nasadí například při pátrání po osobách, zatímco Metropolnet využije pro 3D modelování města a technické analýzy. Drony s online přenosem přes 5G síť pomohou také při požárech, inspekcích budov i ochraně přírody.
1: Pořízení 4 nových dronů stálo zhruba 12 milionů korun. Ústecký kraj jako první v republice navázal spolupráci se společností Google. To pomůže Ústeckému kraji při zavádění digitálních technologií a rozvoji digitálních dovedností. Projekt má především pomoci připravit mladou generaci na výzvy 21. století, a to i v oblasti umělé inteligence. No a fotbalisté Paris Saint-Germain jsou po roce znovu ve finále Ligy mistrů. V semifinálové odvětě jim na hřišti Bayernu Mnichov stačila remíza 1-1. Jejich poslední soupeřem na cestě k obhajobě trofeje bude 30. května v Budapešti Arsenal, který v úterý vyřadil Atletico Madrid. Na severu Čech bude dnes většinou zataženo, místy s deštěm, během dne už to bude postupně občasný déšť nebo přehánky, teploty 15 až 18, tam, kde třeba ještě pršet bude, tak to bude jen kolem 13 stupňů Celsia.
0: Já můžu to opravit ještě trošičku.
1: No, oprav to.
0: Ústí nad Labem vysvětlo slunce teď.
1: Jo, to může chvilkama vysvětlo.
0: No, ale
1: nebojte se, zkazí se to ještě.
8: Buďte doma, pusťte se FM.
0: Já už jsem strach, že to zůstane.
8: Ideální počasí na Mazlendo. Cinema.
0: Mazlendo?
8: No,
0: výborně.
8: Tulendo, Mazlendo.
0: Roberto.
1: Hlavně dneska, Roberto. Pozor, dneska je čtvrtek, že jo, před námi prodloužený víkend. To, to bude
8: dobrý.
1: Mazlendo, to.
0: A můžeme pokračovat?
8: Dlouhý Mazlendo. Tak jdeme dál, s váma vaše LSD, 11 hodin.
6: Hit Radio North Music.
0: A jedna země, ve které můžete uzavřít manželství s neboštíkem. Představte si to, za chvilku řekneme víc teda.

0: Hit Radio Nord Music, s váma vaše lezde Lucka s Danem a my vám přejeme krásný den.
1: Řekla jsem to, že je možné si vzít neboštíka v jedné zemi, je vám to umožněno a tou zemí je, přátelé, Francie. Ale zásadní je to, že si to před smrtí musel přát i on. Potom můžete uzavřít manželství.
0: Se zesnulým partnerem.
1: Ano.
0: Zákon umožňuje posmrtný sňatek, ale je to jenom ve výjimečných případech a se souhlasem prezidenta Francie. No a musíš fakt prokázat, že jste tu svatbu jako plánoval, že ještě před smrtí s ní zesnulý souhlasil.
1: Mě tak napadá teď, prostě, a nejsem sám, asi vás taky napadne, jak takový obřad vypadá, jako jo, protože si to představ. Novomanžel, novomanželka, norma je živá, vedle na vozejčku přitlačí tu rakev a ty tam takhle vedle tebe leží. Já nevím, jestli to zní takhle.
0: Na rudliku.
1: A už jede, jo? A tam stojíš tam před tím oltářem a teď už...
0: A teď
1: už
0: jede ten rudlik, jo?
1: Už vezou ten rudlik.
0: Ještě
1: tam je ten neboštík. Tak buď to může být takhle, anebo ještě jiná situace, to zní takhle. Takhle, víš, jakože, a jedem. A přijíždí a teď tam je ten odávající, váží novou manželé. Vítám vás tam v vaší dnešní svatbě a táži se, tady zde přítomné Lucie Šlégr.
0: A teď ona se podívá vedle a říká, jaký bledej dneska z toho svatebního dne.
1: Se mu nechce.
0: Tak řekni něco.
1: A on mlčí.
0: Řekni ano.
1: A on mlčí. A nic. Hele, je hrozný...
0: Ten svět začíná být hodně bizarní, pojďme si říct.
1: Je moc pohledů na takovou svatbu, kdy jeden žije, druhý ne. Ale děje se to, jako. Jinak bychom o tom nemluvili. Teď mě ještě napadá jedna situace. Já to vztáhnu jako, že žena si bere muže, který nechce, raději umřel z toho. A já to otočím.
0: A ona se ho stejně vezme.
1: A stejně. Ani to ti nepomůže, když umřeš, ne. A teď já to otočím, vlastně já jsem ani jednou nebyl ženat ve svém životě, ani jednou. Mm-hmm. Ale konečně se mi naskytla ta možnost v té Francii, protože kdybych se vzal zesnulou partnerku, tak mám jistotu, že mi do ničeho nebude kecat. A budu si moct dělat, co chci.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: Rádia na Hit Radio Nord Music s váma vašeho hostem Lucka s Danem. Krásný čtvrtek, 11 hodin 21 minut.
1: A před malou chviličkou jsme řešili to, že ve Francii je zcela legální, když si někdo vezme svého zesnulého partnera. Je to takový zvláštně to bizarní, ale je to tak. Ale my v Česku taky máme něco, co můžeme a možná to ani nevíte.
0: No, v Česku je legální si vzít svého bratrance nebo sestřenici, přátelé.
1: To jsem nevěděl, že sňatek mezi bratrancem a sestřenicí je povolen.
0: Je povolen. Jsou to vlastně příbuzní, ale jako ve čtvrtém stupni nějaký boční linie, takže to možný je. Samozřejmě, co víme, že není, že jo, že by se
1: nejde,
0: sourozenci
1: nejde,
0: mezi sebou, strejc, neteří,
1: nebo táta
0: rodiče
1: s dcerou,
0: ani,
1: no. Máma s, Ježiš, se synem a tak taky
0: špatně
1: nejde,
0: jenom no. O tom mluvíš.
1: No, vidíš.
0: A to samozřejmě nesmíte, že byste měli postižený potomky.
1: Je tam takový problém, že se potkají ty geny, které nejsou vhodný a může z toho být takový dítě, který prostě nebude šťastný potom, ale taky ne.
0: No, ale bratranec a sestřenice, to mě překvapuje, protože já jsem si myslela, že to je podobný případ.
1: Já taky jsem si to myslel.
0: To kdybych věděla dřív, můj bratranec je docela fešák.
1: No, vidíš to. A já vůbec...
0: Tělo dobrý
1: má. No, vidíš, no tak máš bratrance v záloze. Já třeba vůbec nechápu, proč mi teda zakazovali hrát si s mojí sestřenicí na doktory, když jsem malej. Vidíš to.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Pokud se vám někdy zdá, že vás žena neposlouchá, může být jen nemocná. U ženy v Číně se projevila vzácná nemoc, při které neslyší mužské hlasy. Naopak ženský hlas jí problémy nedělá.
4: No nemoc, pro ní asi super schopnost teda. Já si myslím, že to jsou výmluvy.
5: Cože?
6: To byl dobrý for.
0: David podsadil takto klobouče.
4: To nebyl for. Bohužel.
6: Michael... Jsi nemocná? Bereš léky na to, jsme?
4: Já to neřeknu, že bude retro víkend od pátku, od zítřejší od 7 hodin. Já jsem to chtěl říct, že od 7, od zítra od rána budeme do neděle hrát jenom to nejlepší od 90, ale já se to nestihnu.
5: Tak to
6: řekni.
2: Na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
7: Výborná káva, zákusky, saláty a obědy na pohodu. To je kavárna Oplatka. Místo, kde se setkává káva s kulturou.
8: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
7: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
9: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
10: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
11: Snížíme o 2 stupně.
10: Bod 2. Průvan.
11: Dáme ručníky mezi okna.
10: Výborný návrh. Bod 3. Plíseň.
11: Vydrhnout, přetřít.
12: A co udělat rekonstrukci?
10: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
13: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
14: Under Armour makes you better.
15: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brand House Olympia Teplice nebo na underarmour.cz.
16: Kam to jdeš uprostřed noci v tom pyžamu?
17: Do Ústí nad Labem na Žižkovu. Otevřeli tam dům spánku.
16: Prosím tě, vrať se do postele, vždyť otvírají až ráno.
17: Ale mají zaváděcí slevy, dárky a v květnu dopravu zdarma. To si nemůžu nechat ujít.
16: Dobře, tak zítra. Dům
5: Dům spánku, Žižkova ulice v Ústí nad Labem, směrem od Makra.
18: Váš nový směr pro lepší spánek.
5: Více na domspanku.cz.
19: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
20: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
21: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
22: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
23: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
22: Čerstvé jako z Kauflandu.
24: Hit Radio.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

0: Takhle skvěle válí Ed Sheeran. A byl tady právě teď na Hitrádiu Nerd Music s vámi dopolední show LSD, Lucka Schlegr, Dan Rakacký, krásný čtvrtek.
1: No a zítra na Hitrádiu Nerd Music začínáme cestovat časem. Vrátíme vás do minulosti, protože už zítra ráno v 7 hodin startuje váš oblíbený retro víkend.
0: Retro víkend. Hele, asi nemá co ho říkat, o čem to bude. Prostě retro. My máme rádi všichni retro, vy ho milujete. A když si řekla retro víkend, napadá mě Madonna. Máš nějakou příhodu k Madoně, která by se spojovala s Madonou třeba? Náhodou něco, napadá tě Madona?
1: Na koncertě Madony jsem nikdy v životě nebyla.
0: Já ano, v Praze, bylo to skvělý.
1: To jsi velký štístkař.
0: Vůbec jsem ji neviděl, protože seděl jsem asi 200 metrů od pódia. No, takže
1: pódia. Ale můžeš říct, že jsi tam byl.
0: Byl jsem tam.
1: Na rozdíl ode mě. Já teda takovýhle krásný příběh nemám, ale vzpomínám si na dobu mého dospívání, kdy mi začala růst prsa. A když dívkám začnou růst prsa, tak mají napřed taková ta špičatá. A moje sestra starší se mi spoustu měsíců, a pamatuju si to do dneška, strašně smála, že vypadám jak Madonna, že mám špičky, protože Madonna přece tenkrát měla takový ten legendární korzet s těma špičatými, taková ta kornoutová podprsenka, jo, ty špičatý prsa. A ona mi říká špičky, špičky.
0: My v partě máme proto odborný termín mezi klukama, říkáme tomu na pochláčky.
1: Na co?
0: Na pochláčky tomu říkáme.
1: Jo, dobře. Tak já jsem byla Madonou aspoň na chvilku ve 13 letech. Pár měsíců to trvalo.
0: Jsem se do toho vcítila.
1: Jsem se do toho mohla vcítit, jaký to je mít špičatá prsa jako Madonna.
0: Na Madonna tady právě teď jako malá ochutnávka toho retro víkendu, který, jak už říká Lucie, startuje zítra v 7 ráno a jede až do neděle, protože máme prodloužený víkend. Tak si to užijte a tady Madonna, The Power of Goodbye.

0: Linkin Park, s vámi Hitrádio Nord Music, taky Lucie Schlegr, Dan Rakacký, dopolední show LSD. Lucie, si teď, vy to nevidíte, to je škoda, že nemůžete vidět, co se děje ve studiu. Já to popíšu. Lucie si nasadila brýle.
1: Ano, abych vypadá, lépe viděla.
0: Vypadá jak profesorka fyziky, němčiny, anglického jazyka, no prostě jak profesorka vypadá. Chlapi si dovedou představit, jak vypadá žena v brýlích. Ženy asi také, doufám teda. Vypadáš?
1: Už jsi skončil.
0: Hezky vypadáš. Já jsem, mně dochází slova.
1: Jsi nejslabší.
0: Ano, vypadáš jako Zuzana Slavíková, která hlásila, že jsi nejslabší, tak já jdu, ahoj.
1: Přátel, LSD u konce, já s brýlemi na očích a
0: já

0: přiznám,
1: měla na očích brýle.
0: Jo, Kája,
1: to je klasika.
0: Dobře.
1: Přeji vám každopádně krásný prodloužený víkend, užijte si ho. Zítra připomínáme obchody zavřené, ale nebojte, v sobotu zase otevřené. Není potřeba
0: samozřejmě
1: se tlačit, mačkat a tak.
0: Taky připomínáme to, že za chviličku vás čekají srdcovky, ale hlavně to, že celý prodloužený víkend si užijete v rámci retro víkendu, start zítra v 7, konec v neděli v 6. A my tady budeme opět zase v pondělí. Doufám teda, že Lucie neonemocní třeba nebo něco a v 9 hodin se tady sejdeme, ne?
1: To jistě na značkách,
0: no jistě.
1: Přátelé. Pondělí v 9 hodin na značkách, těšíme se.
0: Mějte se krásně, ahoj.
1: Ahoj.
2: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
3: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín, kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
5: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
6: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
7: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
6: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
8: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
9: Domov důchodců Bystřany hledá všeobecnou zdravotní sestru. Čeká vás příjemný kolektiv, stabilní práce, benefity ve formě odměn, sick days, parkování v areálu a další. Pošlete váš životopis na e-mail účetní@dd.bystrany.cz a ještě jednou e-mail účetní@dd.bystrany.cz. Práce, která dává smysl.
10: Hledáte SUV? Škoda Karoq je nejprodávanější v zemi. A teď ho máte i hned. V automatu, skladem, se zvýhodněním až 122 000 korun nebo na paušál už za 6500 bez DPH. Váš nový Karoq čeká v Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. Autonord.cz.
11: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
12: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
11: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
13: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
14: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Hit Radio Nord Music.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor si dejte na D8 na 70. kilometru ve směru na Drážďany. Stojí tam dodávka s poruchou. A ještě silnice 1/7 u Křimova na Chomutovsku. Je tam uzavřen pravý jízdní pruh a probíhá oprava svodidel. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
3: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
4: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
5: Pro všechna ranní ptáčata máme novinku. Odborná centra Bauhaus mají nově každou sobotu otevřeno už od 7 hodiny raní. Stihnete víc na stavbě i na zahradě. Začněte sobotu v Bauhausu. Bauhaus, když se to má
1: podařit. Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
6: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Danková. Hasiči uhasili požár v Národním parku České Švýcarsko. Poté, co dnes vyhlásili likvidaci požáru, předali místo správě Národního parku k dohledu a stanovili jeho podmínky. Velitel zásahu plukovník Martin Legner.
7: My jsme vlastně v tom protokolu nařídili 14-denní dohlídku, kdy Národní park zajistí 6 jednotek, které vlastně budou mít za úkol monitorovat celé to místo toho požáru a nejenom, že by měli likvidovat samozřejmě ta ohniska, která se můžou objevit, i když nemusí, ale na druhou stranu měli by zajistit i celou tu dohlídku nad tím perimetrem, že tam nebudou vstupovat lidi tak, aby nedošlo k nějakému úrazu.
6: Správcům parku pomohou kolegové ze Šumavy a dobrovolní hasiči. Premiér Andrej Babiš nepovažuje chystaný sudetoněmecký sjezd v Brně za šťastný. Akce plánovaná od 22. do 25. května sklízí už kritiku také ze strany Bavorska a je negativním signálem pro česko-německé vztahy. Premiér proto potvrdil, že za naši vládu se sjezdu nikdo nezúčastní. Rychlostním kanoistům začne zítra v Segedu světový pohár. V novém systému olympijské kvalifikace budou získávat klíčové body pro zajištění účasti na olympiádě v LA. I proto se závodu v Segedu zúčastní oba naši olympijští šampioni z Paříže. Kanoista Martin Fuchsa a kajakář Josef Dostál. Teď ještě pohled k nám.
2: Muzeum v Ústí nad Labem postoupilo do národní soutěže Muzei Gloria Musealis s projektem Království mídlových bublin a může získat takzvaného muzejního Oscara. Úspěšný je letos ale celý Ústecký kraj. V tomto ročníku soutěže získal 3 nominace ze 14. Vedle Ústeckého muzea se do finále dostala také Severočeská galerie moderního umění v Litoměřicích.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Na severu Čech bude dnes většinou zataženo, postupně čekejte občasný déšť nebo přehánky, teploty 15 až 18, místo, kde bude pršet jen kolem 13 stupňů.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
8: Je 12 hodin, začíná vaše oblíbená hodina na Hit Rádiu, hodina plná srdcovek, 5 legendárních hitů hned po sobě, tak to bude vypadat i dneska. Zároveň je to taková upoutávka na to, co vás bude čekat na Hit Rádiu od zítřejších 7 ráno, protože před námi je retro víkend, to znamená zítra od 7 ráno až do neděle do 18. hodiny, prostě nádherné hity, na které jsme možná místama už zapomněli. A možná, že to je i třeba hit, který tady pro vás mám připravený teď jako číslo 1, naší první srdcovky. koncovku, je z roku 1993 a naspívala ho zpěvačka, která si splnila i svůj pubertální sen, protože naspívala duet s legendárním boybandem East 17. To není ta srdcovka, kterou my si dáme, ten duet, my si dáme z její solový dráhy. Asi za mě největší její hit, Dreams. Tady je Gabriel na Hit Radio.
9: Hit Radio North Music.

0: rok 1993, srdcovka s číslem 1, 12 hodin 7 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Ve čtvrtečních srdcovkách to dneska namícháme nejenom 90, bude milénium, budou i 80. léta. Ty si dáme právě teď se skupinou Roxette. Jejich hit Dressed for Success, to znamená oblečený pro úspěch. Ano, člověk, jak se říká, prostě oblečení dělá člověka, jo, je to tak, takhle nějak se říká, jo, tak v tomhle hitu je to přesně o tom, jo, oblíknu se pro úspěch. Mě zajímá, jestli máte doma ve vašem šatníku, ve vaší skříni nějakou věc, co jste nosili v dětství, v pubertě, v mládí a co jste prostě nedokázali vyhodit. A máte pořád ve skříni třeba to svoje oblíbené tričko, který jste měli, nevím, na střední škole na vodě, jo, třeba ve druháku, jo. Nebo tam máte, já nevím, třeba své oblíbené šaty, do kterých prostě se horko těžko třeba dámy teď už dostanete, ale prostě nechcete vyhodit, protože to je vaše vzpomínka třeba opravdu na třetí, čtvrtý ročník, nebo tam máte prostě, já nevím, prostě, já to řeknu ze své vlastní zkušenosti, já mám ve skříni tričko, který jsem si koupil, když jsem byl poprvé v životě na svém prvním mistrovství světa, ještě ve sportu, který jsem dělal, bylo mi 17 let a to tričko mám dodnes a mám ho na spaní. A shodou okolností jsem v něm v noci na dnešek spal a ráno tak jsem na něj koukal a říkal jsem si, tak kámo, tomuhle tričku je 23 let. Tohle tričko už by dávno mohlo pít i v Americe. A já ho prostě nedokážu vyhodit. Samozřejmě, že je všude roztrhaný, ale prostě mám ho rád. Máte to taky tak? Jste taky takový trošku nostalgičtí blázni jako já? Dejte vědět na 777-937-777, co je ten váš kousek v šatníku, který nedokážete nikdy vyhodit. A my si dáme Roxette. 80 na Hit Rádiu právě.

0: zakladatele rapu, Buty, zbytek jenom povídám. To s tím začali hodně dávno. 12 hodin 15 minut posloucháte Hit Radio. Tohle je 1, 2, třetí srdcovka z 5, který tady pro vás dneska mám.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Když jsme u těch srdcovek, tak zjistili jsme, že každý máme doma nějakou srdcovku z našeho šatníku. Něco, co tam prostě leží, práší se na to, už nám to není, ale nechceme to za žádnou cenu vyhodit. Ptal jsem se vás na to, na číslo 777-937-777 mi chodí spousta zpráv. Tohle taky je hezký. Ahoj Jirko, mám doma džíny, které jsem nosila před 33 lety. A už je zase obleču. Unikátní věc, připomíná mi to mládí. Díky za zprávu. Tohle je taky dobrý. Jarda, ahoj, já mám ve skříni tričko z tábora, když mi bylo 18 let, je plný podpisů od děcek a vedoucích. Mimo jiné, je mi teď 47, takže stáří toho trička je 29 let. To je skvělý. Já se přiznám, že mě před chviličkou pípla taky SMS-ka i na můj mobil od mé partnerky, která poslouchá. A v té SMS se stalo akorát jenom jedno tričko, opravdu. Ano, tak já to teda přiznávám, nechtěl jsem, ale přiznávám, já jsem na trička jako trochu magor, jo. Možná ne trochu, ale prostě jenom magor. Já mám doma takový ty vakuový pytle, ve kterých mám trička, který nedokážu vyhodit. A těch je třeba 180, možná 200, možná něco přes, já to přestal počítat. Sem tam nějaký z nich vezmu, třeba v létě na vodu nebo na zahradu, ale některý jsem na sobě opravdu neměl i přes těch 20 let. Zkoušel jsem je vyhodit, ale nejde to. Já to mám místo fotek, co prostě tričko, to vzpomínka. Takže to je ve sklepě, je to těžký jako blázen každý ten pytel, ale je to tam a já to nedokážu vyhodit. Tak mám takovouhle nějakou svoji uchylku. No a kdo je dneska v tom světě normální, co? Vy to asi taky nebudete, protože na tom jste úplně stejně jako já. Tady třeba koukám, Péťa píše, ve skříni mám metalovou vestičku, kterou jsem si nechala odsvokovat lepkami s červenýma očima a nášivkama a vydělala jsem si na ní z první brigády ve 13 letech. Teď už ji pomalu bude 35 let a pořád je k nošení. Péťo, děkuju. Je vidět, že nejsem jediný magor. V tom dobrým slova smyslu. Tak jo, tak dáme si tady hit z roku 2000, který je o 11 let mladší než tvá Vesta.

0: Tsunami od Manic Street Preachers na Hit Rádiu.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: To byla pátá srdcovka, před náma srdcovka na vaše přání a ještě pár vzkazů, co posíláte na 777-937-777. Já mám ve skříni jeansovou sukni, kterou mi táta přivezl ze západního Německa asi v roce 1975. Strašně moc jsem s ní machrovala a vynikala, bylo mi sladkých 17 let. Holky mi ji záviděly a já se s ní nedokážu rozloučit. Je to vzpomínka na krásné mládí před 50 lety. Zdraví Laťka. Já děkuju za tuhle zprávu, stejně tak jako za všechny ostatní, který posíláte. Jsem rád, že nejsem jediný blázen, kdo si doma schovává některé kousky oblečení. A potěšil mě tady David z Brna, který píše, že tričko místo fotek, co jsem řekl, že to je ta správná definice, že to líp ani vystihnout nejde, že taky má doma pár kusů, který tenkrát dělali s klukama na fotbale. Některý měl i na rande, některý do práce, pak už jenom ven a do hospody, pak na doma, teď na zahradu, jeho holka na něj hřvatě vyhodí, ale ne, mají velkou citovou hodnotu, protože tolik z toho spolu zažili a prožili a že ví, že nakonec to tričko jednou poslouží jako hadr na zem, na jedno umytí a bude hotovo. A to je prostě jako taky krásný příběh. No, tak... Někdy to tak je, no, někdy to tričko s náma prožije prostě jako víc, než třeba ta naše partnerka. Ale to už je zase jiný příběh. Tak, srdcovky na přání jsou tady. Za chviličku zahraju tu vaši oblíbenou srdcovku. Napište mi píseň, která je stejně tak oblíbená, jako to vaše nejoblíbenější tričko, džíny, sukně, prostě ten nejoblíbenější kousek, který už roky a roky, možná po generace, schováváte u sebe ve skříni. Dejte vědět, za chviličku vám to zahraju.
1: Hit Radio. Hele, slyšíš to? To je Retro Weekend Hit Radia. Od 8. do 10. května jedeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Žádná nuda, jen samé 90-kové bomby. Song za songem, vzpomínka za vzpomínkou. Retro Weekend Hit Rádia. Startujeme v pátek v 7 ráno.
2: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
3: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
4: Hausbrand Café, per favore?
5: Sì, signora.
4: I v malém šálku lze dělat velké umění.
6: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
11: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio. 1, 2, 3.

0: Mikolas a jeho Ferrari na Hit Radio, 12 hodin 36 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Máme tady poslední srdcovku, která je na přání a vybírám zprávu od Radky, která píše: Ahoj Jirko, já mám schovanou noční košili, kterou jsem měla na sobě při porodu mého syna. Je to 27 let. Když cítím vůni sprchového gelu Johnson z toho klasického původního a hraju medvídka od Lucie, tak jsem tam prostě zpátky. A neskutečně šťastná. Medvídek je tedy moje srdcovka z té doby a k té košilce. Hezký víkend, Radka. Tak, Raduš, já mám takový pocit 12.37, že ti začínají kontrakce. Chce to jako každý chlap, teď budu chytrej, ano, nádech, výdech, hlubokej, protože právě teď se vracíš zpátky na porodní sál. Udělám obrovskou výjimku a zahraju něco, co se hraje jenom o Vánocích. Jen pro tebe.

0: ve čtvrtek odpoledne, nebo ještě stále v poledne, vzala do zoo, to je super, aspoň nebyly fronty, 12 hodin 45 minut. Srdcovky jsou dneska u konce, ale máte se na co těšit. Před námi totiž prodloužený víkend, zítra od 7 ráno až do neděle do 18 hodin, tak vás čeká oblíbený retro víkend Hitrádia, takže tohle bude jako neuvěřitelně nabitý období. 3 nádherný dny, plný legendárních hitů, na které tady pravidelně vzpomínáme od pondělí do pátku vždycky ve 12 hodin. Tedy retro víkend plný srdcovek. Máte se na co těšit. Za chviličku Miley Cyrus, taky Alex Warren a ještě jednou děkuju za všechny zprávy, které jste mi dneska posílali na dnešní téma. Jestli máte doma nějaké oblíbené oblečení, které prostě nedokážete vyhodit, a dělal jsem si tady takový malý průzkum a zatím to vypadá, že nejdéle tady má paní Radka přes 50 let tričko, ne, pardon, omlouvám se, šaty, přes 50 let dlouhé šaty u sebe ve skříni. Neuvěřitelné. Tak to je rekord. Zatím. Díky za všechny zprávy, pokračujeme dál v jednu nejnovější zprávy, ať víte, co se kde děje.
1: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich vydělat? Napiš nám na web tu nejvtipnější zprávu, kterou ti poslali prarodiče, a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartfony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
3: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
4: Vínečko, pohoda.
3: A slimáci jsou taky fuč.
4: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
3: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
6: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Bé. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda. Bé.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
8: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
7: A tak to bude drahé.
8: Jdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
9: Představte si západ slunce nad vinicí a sklenku vychlazeného Rieslingu. A pak tóny, které vám rozbuší srdce. Legendy v Třebívlicích. Dynastie Johan V. přivítá královnu popu, která ovládla celou jednu generaci. Sandra. Užijte si hity jako Maria Magdalena, Hi, Hi, Hi, Little Girl nebo Everlasting Love. Sandra naživo a s celou kapelou. Sobota 23. května ve vinařství Johan V. v Třebíjnici. Počet míst je omezen. Vstupenky na Ticketportál a Legendy v Třebíjnicích.cz.
10: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Za dvě minutky bude 13 hodin, poslouchat Hit Radio, před námi taky nejnovější zprávy. Lucie nám řekne, kde se co děje, ale ještě předtím aktuální pohled na dopravu.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor si dejte na D8 na 70. kilometru ve směru na Drážďany. Stojí tam dodávka s poruchou. A ještě silnice 1/7 u Křimova na Chomutovsku. Je tam uzavřen pravý jízdní pruh a probíhá oprava svodidel. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
3: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
4: Teď vás potřebujeme na stínadlech. FK Teplice versus FC Baník Ostrava. V sobotu 9. května od 14 hodin v Teplické aréně na stínadlech. Před utkáním začíná ve 12 hodin fanzóna pro děti i dospělé. Na fotbal do Teplic vás zve mediální partner klubu Hit Radio Nord Music.
5: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hit Rádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hitradio.
6: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Volby do sněmovny by teď s velkým náskokem vyhrálo vládní hnutí ANO. Podle průzkumu agentury NMS pro právo by získalo 32,5% hlasů. Druhou ODS by volilo 15% občanů. Třetí by skončilo hnutí STAN. Do sněmovny by se dostali ještě SPD a Piráti. Česká armáda má 20 nových plukovníků, z nich 4 jsou ženy. Povýšili tak do nejvyšší důstojnické hodnosti. Dalších více než 50 lidí obdrželo armádní vyznamenání. Ocenění činovou hodnost jim na dopoledním slavnostním ceremoniálu předal končící náčelník generálního štábu armády Karel Řehka. 5 lidí získalo záslužný kříž ministra obrany. Brdy mají nový turistický označník. Na vrcholu Praha nově stojí dřevěný reliéf Jelena. Jak se k němu dostaneme, vysvětlí ředitelka turistické oblasti Brdy Petra Schneidrová.
7: Z parkoviště v Nepomuku a můžete si užít nové neotřelé výhledy do krajiny. Další označníky můžete najít na Přemošné a vrchol Pok a spolu teďka s Prahou je další nový označník, který je na vrcholu Kočka.
6: Podle Schneidrové budou v následujících letech přibývat i další turistické označníky. A teď ještě pohled k nám.
1: V Mostě zavírají další dvě kamenné herny, konkrétně je to herna v podchodu v Rudolické ulici a herna Kahan v Lipové ulici. Počet kamenných heren ve městě tak postupně klesá. Je to způsobeno ale hlavně tím, že i hazardní hry se čím dál více přesouvají do online prostředí. Uzavření provozoven proběhlo na základě žádosti samotného provozovatele.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Na Ústecku bude dnes většinou zataženo, postupně čekejte občasný déšť nebo přehánky. Teploty 15 až 18, tam kde bude pršet, jen kolem 13 stupňů Celsia.
2: Hit Rádio. Jirka Pelnář. Hit Rádio.
0: Posloucháte Hit Radio, hodinku po pravém poledni, hrajete s námi o 10 000 korun na nákup teď před prodlouženým víkendem. Jestli ano, tak buďte na telefonu, protože už za chvíli vám může zazvonit. A zároveň, pokud s námi nehrajete, tak máte ještě cca 6 minutek na to, abyste se do hry stihli přihlásit. Vše najdete na webu hitradio.cz.
2: Hit Radio North Music.

0: Je 13 hodin 13 minut, posloucháte Hit Radio a právě teď budeme hrát o 10 000 na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile. Na telefonu v tuto chvíli tak mám Honzu, který nám poslal také SMSku do naší hry. Honzo, zdravím, dobrý den. Honza ještě stále neví, jestli vyhrál nebo ne. Já tady mám teď momentálně SMSku, která vítězí. Ptali jsme se vás na SMSky, který vám kdy poslali vaši prarodiče. A vítězná SMSka pro tento týden zní takto. Těš se, vnoučata nás pomstí. A čí to je SMSka? Ano! Honzo, já gratuluju. Získáváte poukázky na 10 000 na nákup v Tesco Mobile. Dobrý, ne?
1: Děkuji, to je paráda.
0: No, rádo se stalo. Těš se, vnoučata nás pomstí. Tohle je nádherná zpráva. Zeptám se, jak...
1: To si taky říká, že by se mohla líbit.
0: Jak daleko máte k vnoučatům vlastním?
1: To mám jako... Asi hodně daleko, no.
0: Jo, ok, dobře, takže zatím vlastně jako můžete být v klidu, protože zatím žádná msta jako nebude.
1: Dobrá, no, vlastně, no.
0: Dobrá, Honzo, já vás nebudu trápit, jenom tedy gratuluju, získáváte tady ještě jednou 10 000 na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile, teď před prodlouženým víkendem je to naprosto ideální a stále, pozor, i tato SMSka je pořád i ve hře o 4x mobilní telefony Redmi Note 15 Pro celou rodinu, což budeme mít příští týden v pátek.
1: Příští týden v pátek, to bude to 15. Že teda.
0: Je to tak. Yeah. Tak jo, tak mějte se krásně, gratuluju, dělejte pořádný nákup. Naslyšenou. Tak, máme vyřešeno. Honzovi já tedy gratuluju. Vy se samozřejmě dál můžete také zapojit do hry. Tentokrát ale už nebudeme chtít zprávy, které vám posílali prarodiče, ale uděláme si nové téma. Jaké, tak to vám řeknu už za chvíli. Do té doby užívejte hity a můžete se podívat na veškerá pravidla na webu hitradio.cz. V téhle hře jsme s naším parťákem Tesco Mobile, což je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc, tarify v aplikaci, výhody v Tesku, pro celou rodinu nebo partu přátel. A jak už jsem říkal před chviličkou, příští týden hrajeme opět o 10 000 v poukázkách na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile, plus navíc ještě prémiové mobily, a to 4 Xiaomi Redmi Note 15 Pro ve 4G.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.

0: Stop the Music ve 13:25. Za chviličku například Luis Capaldi, Zitem Survive. No a musím říct teda, že 10 000 na nákup v Tesco Mobile. Je to pryč, pokud jste si nás zapli až teď, tak to je ta zásadní informace. Ale pozor, ne definitivně pryč, jo, protože příští týden pokračujeme a ještě navíc příští týden ve velkém finále, tak k těm 10 tisícům navíc navrch přihazujeme 4 prémiové mobily pro celou vaši rodinu. Vstupenka do hry je jednoduchá, a to přes web hitradio.cz, a tentokrát si dáme SMSky na téma SMSky od dětí, jo? Jaký zprávy vám kdy poslali vaše děti? Pokud jsou navíc teď jako v pubertě, tak to ještě budeme potřebovat potom přeložit, aby jsme věděli, co to znamená, jestli vám to píšou v aktuálním slangu. To už nechám na vás. SMSky v rodině, ty jsou prostě dokonalý, to je kategorie sama o sobě. A tentokrát, ten třetí finálový týden, to tedy budou SMSky od vašich dětí. Pojďte taky jednou vydělat na vašich dětech, ne? Vždyť nemusí celou dobu akorát oni sosat všechny prachy z vás. Tak buďte s námi, za chvíli, jak jsem slíbil, další hity. A dokud neprší, tak si dáme třeba i Khalida s hitem Selaví. Tak buďte s námi.
1: Yamaha Experience. Někdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
2: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
3: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
2: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
4: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
5: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
6: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1, topení.
7: Snížíme o 2 stupně.
6: Bod 2, průvan.
7: Dáme ručníky mezi okna.
8: Výborný návrh.
6: Bod 3, plíseň.
7: Vydrhnout, přetřít.
9: A co udělat rekonstrukci?
8: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
10: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka, vaše rekonstrukční banka.
11: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
12: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.
13: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
14: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.
15: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
16: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
15: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
17: Hit Radio.

0: You know, when I was a little kid, all I ever wanted to do was make something big out of my life and not be forgotten like the rest.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

To je hlas v 29 letech. Luis Capaldi na Hit Radio 13 hodin 37 minut. My teď trošku zvolníme tempo. Dáme si dámu. Dámu. Letos v květnu to budou 3 roky, co odešla do hudebního nebe. A myslím si, že tam nahoře je ona jediný anděl s účesem, který u nás kdysi nosil akorát tak Miroš Majda v Superstar. Tina Turner. Dáme si píseň z jejího alba Private Dancer, které pro ní bylo přelomové nejen kvůli rozvodu, kterým procházela, ale i díky tomu, že se vlastně díky tomuto albu skutečně postavila na vlastní nohy a stala se víc než respektovanou solovou umělkyní. Je to píseň What's Love Got To Do With It? A je to velká upoutávka na to, co vás čeká od zítřka. Od pátečních 7 ráno až do neděle do 18 hodin retro víkend Hit Rádia. A tyhle zlaté hity. Tohle jsou 80ky na Hit Rádiu.

0: Krištofa Šňury na Hit Rádiu ve 2:45. Občas si takhle říkáme tady některé průzkumy, které vyšly, a teď, jak se nám pomalu, ale jistě blíží ten den rodiny, tak tady mám studii, která vás asi jako úplně nešokuje, pokud máte děti. Nejšťastnější jsou prý rodiče, jejichž děti už bydlí jinde. Co k tomu říct? Amen.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
2: Pokud se vám někdy zdá, že vás žena neposlouchá, může být jen nemocná. U ženy v Číně se projevila vzácná nemoc, při které neslyší mužské hlasy. Naopak ženský hlas jí problémy nedělá.
3: No nemoc, pro ně asi super schopnost teda. Já si myslím, že to jsou výmluvy.
4: Cože?
5: To byl dobrý for.
4: David podsadil takto klobouče.
3: To nebyl for. Bohužel.
5: Michael... Jsi nemocná? Bereš léky na to, jsme.
3: Já to neřeknu, že bude retro víkend od pátku, od zítřejší od 7 hodin. Já jsem to chtěl říct, že od 7, od zítra od rána budeme do neděle hrát jenom to nejlepší od 90, ale já se to nestihnu.
4: Tak to
1: neřekni. Dnesi snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Letní akce pod Čirákem. Rokový letňák, country večer s kapelou Drc, hned vedle party, revival show AC/DC a Uriah Heep, summer party, pomáda s Martinem Hrdinkou a večer pod lampiony s hudebním divadlem hned vedle.
6: Letní kino, Klášterec nad Ohří.
7: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
8: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
9: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
10: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
11: Zase lítáš v oblacích?
12: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
11: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
12: Tak ho nem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
11: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
12: Více o akci na
13: firma na zážitky
12: CZ.
14: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
15: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
14: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a u loterie. Volejte ihned 602 489 489.
15: No to bych to pěkně zvoral. Jarní slevy uhlí z Uhloterii platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
16: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Poslední hit mezi 13. a 14. hodinou patřil Taylor Swift, před námi zprávy a také aktuální doprava.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na D8 mezi 35. až 48. kilometrem ve směru na Ústí, jede tam pomalu vozidlo údržby. A ještě u Křimova na Chomutovsku je uzavřen pravý jízdní pruh a probíhá tam oprava svodidel po dopravní nehodě. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. Bbik.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
4: Májové dny v onlineshop.cz.
5: Tisíce slev na tisíce produktů. Pouze tento týden v onlineshop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
8: Hey, I'm Dua Lipa.
9: Hi, I'm Lenny Kravitz.
10: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
13: Je 14 hodin, dobré odpoledne. U zpráv přeje Lucie Daňková. Pro den vítězství, tedy 8. květen, platí omezení prodeje. Obchody s rozlohou nad 200 metrů čtverečních musí zítra zůstat uzavřeny. Omezení se týká také zastaváren nebo sběrných dvorů. Výjimku mají benzínky, lékárny nebo prodejny na nádražích a letištích. Začíná jarní sečení luk a polí, s ním přichází i záchranné akce na ochranu srnčat a dalších živočichů. Pomáhají dobrovolníci, myslivci i drony. Spolek Stop sečení srnčat vyzývá k zapojení i veřejnost. Jak? Doplňuje koordinátorka Pavla Benetová.
14: Prosíme zemědělce, aby hlásili termíny sečení uživatelům honiteb, protože bez toho nezmůžeme nic. Myslivcům nabízíme pomoc zhruba 50 lokálních skupin po republice, z nichž většina již disponuje drony s termovizí. A ještě veliká prosba na závěr pro všechny. Nepouštějte své čtyřnohé miláčky na volno.
13: Spolek působí v různých regionech, známá je například skupina na Krumlovsku, Budějovicku, Kaplicku nebo Plzeňsku. Naši hokejisté nastoupí v úvodním utkání na švédských hrách proti domácí reprezentaci v brance s Dominikem Pavlátem. Tým doplnil po českých hrách v Českých Budějovicích. Zápas začne v 7 večer. A teď ještě pohled k nám.
1: Hudební festival Labefest v Děčíně, který bude koncem května, bude letos pro všechny návštěvníky zdarma. Město se rozhodlo zrušit vstupné s cílem zpřístupnit akci co nejširší veřejnosti a umožnit lidem užít si atmosféru na břehu Labe bez omezení. Pokud už má někdo zakoupené vstupenky, budou mu vráceny peníze. Program festivalu zůstává bez změny.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
1: Na severu Čech bude dnes většinou zataženo, postupně čekejte občasný déšť nebo přeháňky, teploty 15 až 18, v místě, kde bude pršet jen kolem 13 stupňů.
2: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: Posloucháte Hit Radio i ve 2 hodiny odpoledne a dneska tady pro vás máme jeden nepopulární názor. A docela dost by mě zajímalo, co si o tom vymyslíte. Jo, protože jsou věci, které se člověk bojí říct nahlas, protože ví, že za ně dostane brutální hejt. Já to nahlas řeknu a uvidíme, co se teda stane. Tenhle názor, mimochodem, se tedy týká výchovy dětí. Víc řeknou za malou chvíli.
2: Hit Radio North Music.
0: A do té doby si dáme skvělý hity. Nebudou chybět Jeleni a teď Avicii a Aloe Black. Tak pohroví odpoledne.

14 hodin 10 minut posloucháte Hit Radio. Mě strašně baví tady na tom našem společném odpoledním vysílání, že si fakt jako můžeme pokecat, že si můžeme popovídat na rovinu a rozebrat i jako docela zásadní věci. Jo. Jestli máte děti, anebo aspoň svůj názor na výchovu dětí, tak je super, že teď posloucháte, protože teď přichází chvíle přesně pro vás. Já jsem zaslech zajímavou věc, že v dnešní době jsou rodiče, kteří nechtějí nutit své děti doma k domácím pracím. Jo? A že ti, kdo to dělají, tak vlastně svoje děti v úvozovkách šikanujou a nenechávají je v růstu jejich osobnosti. Takže nutit děti do domácí práce a pomáhat doma je vlastně už dneska nepopulární názor. A právě proto ten nepopulární názor já teď tedy říkám nahlas a chtěl bych vědět, co vy si o tom myslíte. Samozřejmě, já nemyslím nutit děti do práce tak, jakože máte poslat 8letý dítě maka do dolu, jo? Vůbec. Ale prostě jako, já si jako myslím, že když dítě zvládne najít Wi-Fi heslo v cizím hotelu, tak zvládne najít i koš v kuchyni, ne? Jak je to u vás doma? Mají děti povinnosti, anebo žijí v all-inclusive hotelu jménem maminka a tatínek? Dejte mi vědět, co si o to myslíte. Co třeba i musí vaše děti doma dělat a co odmítají? A jestli je prostě jako to prosíte, anebo je necháváte? No, sám jsem zvědavý. 777-937-777, to je číslo na WhatsApp sem do Hit Radia. Můžete psát zprávy, můžete klidně posílat i hlasovky. Dáme si jeden, dva hity.

0: Coldplay z ten Paradise, tedy ráj, a vypadá to, že naši děti by velmi rádi doma žili ve svém vlastním ráji, kdy my jako rodiče bychom za ně měli všechno dělat. Řešíme tady dneska poprvé nepopulární názor, že děti by se neměly nutit doma k domácím pracím, jo? Že by se prý... Nebo teda takhle, v obráceně. Nepopulární názor je, že my ty děti nutíme, jo? Že teď je moderní ty děti, aby to nedělali a aby jejich vlastní osobnost se tak jako rozvíjela. Co si o tom myslíte vy? Tak mám tady spoustu zpráv od vás jako od rodičů, včetně hlasovek. Pojďme na to. Tady, dcery musí žehlit, vyklízet myčku, vysávat a i proto nechceme kupovat robotický vysavač. Až vyletí z hnízda, určitě ho pořídíme a myslím, že se jim to v dospělém životě bude jednou hodit. Zdravím z Rožnova. Neexistuje. Děti se mají zapojit do chodu domácnosti, bydlí tam přeci také a služebnictvo na to nemáme. Zdraví Martina, maminka 4 dětí. Co hlasovky, co si o to myslíte vy? Pokračujeme dál.
1: Zdravím všichni. Myslím si, že děti doma by určitě měly aspoň něco pomáhat, že měly aspoň 10, tak na nějaké ty základní práce se určitě hodí, protože za nás už to bylo jinak, to, že jsme umývali ručně, nároby utírali, dneska už mají míčky, různé stroje, takže už to nemají tak těžký, takže si myslím, že určitě by něco měli dělat. U toho taky dokážou rozvíjet osobnost.
0: Přesně tak. Sonja píše, já senátora nechávám, ať si v tom bordelu žije, když ho udělal. Jednou za čas mu to dojde a sám si to vzorně uklidí, učím ho tak, že chybama se člověk učí. Je mu 9. No, a je to tady. Tak samozřejmě nemůžeme kecat nikomu do výchovy dětí, že jo? Ale ty brďo, v 9 letech, já když si vybavím můj pokoj a naše, kdyby mě nedonutili, abych to uklidil, tak už tady dneska nejsem. Co si o tom myslíte vy? Dejte vědět na telefonní číslo 777 937 777. Posloucháte Hit Radio. Hezký odpoledne.

0: Je 14 hodin 23 minut, posloucháte Hit Radio. Dneska v našem nepopulárním názoru řešíme výchovu dětí, jestli děti mají doma tedy pomáhat a mají být nuceni k domácím pracem, anebo jestli máme nechat rozvíjet jejich osobnost. Tak ale vypadá to, že tady u nás na Hit Radio, aspoň teda z mýho pohledu, je svět jako ještě v pořádku. Já mám 4letýho syna a prostě, když si dohraje s nějakýma hračkama, tak po něm chci, aby ty hračky si uklidil a teprve potom si můžeme vzít zase jinou hračku a hrát si s těma ostatníma. Ve školce to taky tak jako mají, jo? Takže v tomhle já jsem s váma na té straně, že děti by opravdu doma prostě měly pomáhat, jo? Ať chtějí nebo nechtějí. A mám tady hlasovku, která možná mluví úplně za vše, a to bych to dneska uzavřel. A ta hlasovka zní takhle, jenom ji musím najít, už ji mám.
1: Ok, no tak jako každopádně moje děti prostě pomáhat musí. A neexistuje, aby prostě mi řekli, já to dělat nebudu. No to mi rostou facky na rukách, prostě ne, jako my jsme taky museli fungovat, taky jsme kmitali a žijem. A naopak si myslím, že nás to zocelilo. A tohle to, tyhle ty mama hotely, jako jestli tohle někdo pro dělá, tak jako si myslím, že to je prostě špatně, hlavně pro to dítě. Ať si každý myslí, co chce, prostě u nás se makat bude a tak jinak to nebude. Mějte se krásně.
0: Děkuju za tuhle hlasovku. Já si myslím, jako, že tohle je asi názor nás všech, nebo většiny, co jsme se dneska do nepopulárního názoru zapojili. Musím říct, že mě to baví. Další nepopulární názor si tak dáme zase za týden. A možná zase ve čtvrtek.
2: Koncerty v KCčku. Lenka Nová, Pacifik, Tereza Mašková, Marie Telšarová, Strašlivá podívaná, Vzpomínka na Marsias, Pražský filmový orchestr a Aneta Langerová. Přijďte k nám.
3: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
8: První probuzení na moři?
9: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
10: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
11: ZF Electronics, firma s 30letou tradicí v Klášterci, hledá odborníky na pozice mechanik elektronik. Vhodné i pro absolventy technických škol bez praxe. Neboj se změny a získej pohodovou práci v Prima kolektivu. Čisté prostředí s nejmodernější technologií. 13. a 14. plat, nadstandardní mzdové ohodnocení, náborový příspěvek až 40 000. Přidej se k nám. zf.com/práce-klášterec.
12: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
13: Dan Landa.
12: Mirá.
13: Rybičky.
12: Migové.
13: Jdeme na hrady.
12: 8 hradů.
13: 8 víkendů.
12: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
13: Dan Landa.
12: Harley.
13: Tomáš Klus.
12: Single X.
13: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
12: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
13: www.hrady.cz.
14: Kam to jdeš uprostřed noci v tom pyžamu?
15: Do Ústí nad Labem na Žižkovu. Otevřeli tam dům spánku.
14: Prosím tě, vrať se do postele, vždyť otvírají až ráno.
15: Ale mají zaváděcí slevy, dárky a v květnu dopravu zdarma. To si nemůžu nechat ujít.
14: Dobře, tak zítra. Dům spánku, Žižkova ulice v Ústí nad Labem, směrem od Makra.
15: Váš nový směr pro lepší spánek.
14: Více na domspanku.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Zítem naplněná. Je 14 hodin 630 minut, už za chvíli se na vás taky těší naše odpolední show. No a zítra od 7 hodin od rána, tak pro vás chystáme naprosto výjimečný prodloužený víkend, protože ten víkend bude plný legendárních hitů. Ano, oblíbený retro víkend se vrací na Hit Radio a tentokrát tedy v té maximální verzi, protože máme prodloužený víkend, takže dostanete o jeden den navíc. O jeden den navíc hitů, jako je třeba tenhle. Já už mám husí kůži, jenom to slyším. Mimochodem, chlapi, jestli máte doma kytaru, tak věřím, že taky tohle byla jedna z prvních věcí, kterou jste se učili, vybrnkávat začátek Metaliky. Na to se balili holky, to bylo neuvěřitelné. A každý vždycky potom jenom, nebo každá, je, ty umíš Metaliku, jasně. Dál jsem to nikdy nehrál, ale ten začátek umím dodnes. Tak tady je Nothing Else Matters na Hit Radio a pozvánka na náš retro víkend.

0: Miles Smith, Nice to meet you na Hit Radio ve 14 hodin 4 a 40 minut. Jak jsem slíbil, za chviličku naše odpolední show, to znamená 3 hodiny plný strandy a aktuálních informací taky z našeho regionu. Já jsem Jirka Pelnář, budu se na vás těšit opět v pondělí po prodlouženém retro víkendu a zase ve 12 hodin, kdy vlastně budeme pokračovat tam, kde po retro víkendu skončíme, protože ve 12 hodin v pondělí, tady v pravé poledne, vás opět budou čekat srdcovky. Tak se mějte krásně, užijte si prodloužený víkend a v pondělí naslyšenou, tak se smějte.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: Přestaňte řvát, je čas se smát.
3: Cože?
4: Práci i školu hoďte už dneska za hlavu.
5: Blíží se padla na Hit Radio North Music.
2: Ne, spadla, padla.
4: Od 15 hodin jenom hity, jenom dobrý zprávy a jenom zábava.
2: Jenom aby.
4: Těší se na vás Káťa Haplová.
2: A Kamil Bílský.
1: Dej si tu nejlepší náladu na severu Čech. Odpolední show s Káťou a Kamilem od 15 do 18. Jen na Hit Radio North Music. Hit Radio.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy

0: Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
2: Jo, ještě beton.
3: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně. Po 5 metrech. U ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
4: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus. Když se to má podařit.
5: Domov důchodců Bystřany hledá všeobecnou zdravotní sestru. Čeká vás příjemný kolektiv, stabilní práce, benefity ve formě odměn, sick days, parkování v areálu a další. Pošlete váš životopis na e-mail účetní@dd.bystrany.cz a ještě jednou e-mail účetní@dd.bystrany.cz. Práce, která dává smysl.
6: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelenfest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Vyměňte staré za novou. Teď k novému vozu Škoda získáte mimořádný bonus až 70 000 korun. Přivezte svůj starý vůz na protiúčet a vyberte si ze stovek modelů skladem. Nová Škoda s bonusem na vás čeká v Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. Autonord.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Přejeme krásné odpoledne za volanty. Pozor, kdo míříte na Děčínsko, máme tam hlášenou aktuální komplikaci. Jílové, Teplická ulice, je tam nehoda, osobáku s náklaďákem, tak tudy určitě opatrně. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znamenka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
3: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
4: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
1: Aplikaci Rádia.cz Hit Radio Nord Music.
7: Je 15 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Teplárny napříč Českem přerušují topnou sezonu. Dochází k tomu tehdy, když průměrná denní teplota dva dny po sobě vystoupí na 13 stupňů. Pokud se ochladí, teplárny dodávky tepla opět obnoví. Topné období stanovené vyhláškou rezortu průmyslu a obchodu trvá do konce května. Jarní počasí probudilo zmije. Letos jsou nadměrně aktivní. V lesích bychom proto měli být obezřetní. Ne jednoho už tento had uštknul. Jak se jeden ze zraněných s incidentem vypořádal, prozradí mluvčí klatovské nemocnice Jiří Kokoška.
8: Muž byl od záchranky přijat v odpoledních hodinách, ale vzhledem k vynikajícímu stavu bylo ošetřeno pouze zranění. Muž byl následně odsledován a večer i na jeho přání byl propuštěn. Nebyla nutná ani hospitalizace, ani podání antiséra.
7: Při uštnutí se doporučuje postižené místo znehybnit a nezaškrcovat, ránu nerozřezávat ani nevysávat. Evropská unie zakáže svlékací aplikace. Shodli se na tom zástupci států i Evropského parlamentu, podle kterých zákaz začne platit na začátku prosince. Cílem je, aby nebylo možné pomocí umělé inteligence vytvářet sexualizované snímky nebo videa skutečných lidí bez jejich souhlasu. Čeští hokejisté dnes zahájí poslední turnaj před mistrovstvím světa. Na švédských hrách se od 19 hodin utkají s domácí reprezentací. Do české branky se postaví golman Dominik Pavlát. Na střídačce mu záda bude krýt Josef Kořenář.
9: Na severu Čech to aktuálně vypadá, jako kdyby jsme vysílali v noci. Všude tma. Prostě nejhorší den z celého týdne. Průběžně jedna přeháňka za druhou a na teploměrech jenom 11 až 18. Ale před náma je volno a taky dobrý meteorologický zprávy. Zítra už by mělo dopršet, těch mraků bude taky ubejvat a na teploměrech 11 až 16. A pozor, o víkendu se to úplně zlepší, má být oblačno až polojasno a v sobotu až 21 a v neděli až 25 stupňů Celsia.
0: 25 na holou.
1: Hit Radio Nord Music.
0: A po práci legraci poslední padla tohoto týdne. Chvála Bohu za ty dary. S vámi Káťa Haplová.
9: A Kamil Bílský. My doufáme, že vy už to máte za sebou. Škola tam už padla a v práci nejvyšší čas, aby padla. My to dotáhneme za vás, tak s náma vydržte až do 18 hodin, protože pro vás máme dobrý zprávy a ještě lepší hity.
0: No je bodejť. Jako první od nás Bruno Mars.

0: Sluneční padla na Hit Radio Not Music a taky pecka Gone, Gone, Gone, kterou bychom hnedka na úvod chtěli věnovat všem taxikářům.
1: Přesně tak, protože tyhle kluci si to opravdu zasloužej. Jeden příběh opravdu za všechny, který se nedávno stal u nás na severu Čech. Představte si, že jeden taxikář zachránil seniorce z Mostecka normálně 100 tisíce korun. To je...
0: Jakože jí bez zadarmo, jo? Protože oni jsou jinak drahí.
1: Jinak jsou drahí, to je pravda. Ale ne, tenhle taxikář byl opravdu takovým jako hrdinou dne, protože starší žena mu zavolala, že potřebuje odvíst na Kladno. Tak on jí naložil, že jo, a teď prostě jedou. No a ta starší dáma celou dobu tak jako nervózně jednala, nervózně i telefonovala. A telefonovala s údajnou bankou. A on se jich vždycky tak jako mezi tím zeptal, a co řešíte jako mladá paní? A ona, no, dnes s Českou národní bankou tady přes WhatsApp si voláme, přes WhatsApp. Takže to už mu začalo být trošku jako podezřelý, jo. A ona mu řekla, že musí jet nakladno do té banky, nějaký banky, teda České národní banky, a protože jí volal nějaký jako kyber... kriminalista, že se na ní chystá podvod.
0: Tyhle vidle.
1: Přesně, takže jemu to fakt jako začalo být podezřelý, jenže fikaný to bylo v tom, že on se jí teda snažil jako odlákat od toho WhatsAppu, ať tím prostě nereaguje, ať to nezvedá. A snažil se jí jako ochránit před nima. Nicméně oni to taky zaregistrovali, že tam mluví s tím taxikářem, takže se jí snažili zase jako izolovat od toho taxikáře, jo. Nemluvte s ním, vy jste prostě tady držená jako mlčenlivostí, můžete za to dostat pokutu, prostě okamžitě vystupte z toho taxiku a vemte si autobus.
0: Normálně. Takhle, ty jo. Jsou fikaný, ty podvodníci.
1: Jo, a začalo to být vysloveně jako dramatický, jak z nějakého amerického bijáku. Takže ten taxikář se jí snažil i z toho autobusu prostě dostat, tu paní. A sám dokonce říkal, že se diví, že mu nikdo jako nedal přes držku, jak se jí tam snažil z toho autobusu vylákat, jo. A nakonec to teda dopadlo dobře, taxikář Šímavej opravdu zavolal policii, přijeli policajti, zjistili teda, že samozřejmě se jedná o podvod, takže i ty paní řekli, hele, opravdu to byl prostě podvod celou dobu na vás, takže vy buďte rádi, že tenhle taxikář byl takhle všímavej a on ji ještě prosím tě vzal zpátky do Mostu.
0: No tak to je neuvěřitelné.
1: Ještě ji odvez domů. To je normálně, to je příběh, který ten snad nemůže ani jako napsat sám život.
0: Happy end.
1: Naprosto totální.
0: Happy end. A navíc ve mně tenhle příběh zlomil to moje zlo vůči hlasitýmu telefonování. Já jsem úplně alergický na to, když jdu po ulici a někdo má ten hlasitý odposlech a s někým, nebo v autobuse, nebo v krámě. Říkám, koho to zajímá, s kým ty telefonuje?
1: Oni to drží u té pusy jako chleba s máslem. Tak. Že jo?
0: A teď ale... si říkám, ještě, že to ten taxikář ještě, celý slyšel. Takže ještě. Přátelé, ode dneška všichni telefonujeme na hlasitý odposlech. Ať to každý slyší a včas nás varuje, jestli na druhé straně není nějaký debil.
1: Ano, přesně. Děkujeme.

0: Charisma na všechny strany, stříkající Benson Boone, Beautiful Things, Hit Radio North Music, a ve čtvrtek s vámi taky odpolední show Padla.
1: A když jsme hned na úvod pochválili dneska poctivý taxikáře ze severu Čech, tak já přidám i cenu pohonejch hmot, když jsme zatím volantem, co říkáte. Přátelé, poprvé ministerstvo financí vyhlásilo levnější naftu než benzín.
0: Cože?
1: Jo. Je to tady, naftaři si zase konečně budou mít v ruce, že se jim vyplatí jezdit naftovým autem, protože od zítřka bude stát litr nafty 44,15, kdežto litr benzínu 44,42.
0: Hezky.
1: Takže už se nám to obrátilo a nafta bude levnější než benzín.
0: Ty máš taky diesel, veď si
1: říkal. Já mám taky diesel.
0: Ano. Já mám taky diesel, takže konečně tam můžeme vrátit zpátky a tankovat zase ten diesel, jo.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Pokud se vám někdy zdá, že vás žena neposlouchá, může být jen nemocná. U ženy v Číně se projevila vzácná nemoc, při které neslyší mužské hlasy. Naopak ženský hlas jí problémy nedělá.
4: No nemoc, pro ně asi super schopnost teda. Já si myslím, že to jsou výmluvy.
5: Cože?
6: To byl dobrý for.
0: David podsadil takto klobouče.
4: To nebyl for. Bohužel.
6: Jsi nemocná? Drž léky na to, jsme.
4: Já to neřeknu, že bude retro víkend od pátku, od zítřejší od 7 hodin. Já jsem to chtěl říct, že od 7, od zítra od rána budeme do neděle hrát jenom to nejlepší od 90, ale já se to nestihnu.
0: Tak to
2: stihnu na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
7: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
8: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
9: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
8: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
2: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
10: Hausbrand Café, per favore.
11: Si, signora.
10: I v malém šálku lze dělat velké umění.
12: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
13: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
14: Dneska tu ve studiu vítáme vzácného ptáka, hosta pana Uboše Datla ze Zooparku Zelčín. Pane Žůvo, slyšeli jsme, že se k vám do zooparku nastěhoval vzácný pták. Jakého svět neviděl?
15: Ano, ano, je to tak, máte pravdu. Pamatuju si to na den přesně, kdy k nám 30. února do Zelčína přiletěl krásně opeřený kůň a zabydl se nám ve výběhu. Ukachen.
14: Počkejte, kůň? Ukachen?
15: Já jsem řekl kůň, jsem neřekl kůň, to jste řekla. Vy? Jsem řekl klokan, protože ty si k nám v březnu vždycky stěhují z teplých krajin.
14: Tak moment, kůň nebo žába?
15: Madam, co mi sem pletete nějaké jednoživelníky? Bavíme se přeci o krásných zpěvných ovcích. To, když slyšíte ten jejich koncert, to je jak árie z prodanky.
14: Pane Sisle, jste si jistý, těmi ovcemi ty přeci nespívají, že?
15: No, budete se divit, naše lamy zpívají a jak krásně. Jedna z nich se dokonce doprovází na klavír.
14: Co? To?
15: No, že jedna z našich kos je rozená barová tanečnice. Ta vám má na kladině takovou olympijskou formu, že by mohla s flekou klidně do repre.
14: Do reprezentace? Jako za národák?
15: No jasně, dej to říkám. Každý z našich pštrosů má vlohy pro něco jiného. Jeden krásně maluje, druhý má vlohy na paličkování, třetí zastočí videa na YouTube.
14: Se mi zdá, že k vám do toho zooparku v Zelčíně asi zajedu.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.
16: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
11: Jaké by to bylo dělat si jen to, co vás baví?
17: Připravte na to svou mysl.
18: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
19: Ale proč se držet při zemi?
18: Taky pravda. Saďte rovnou plný tiket a jste ve hře o 200 mega. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 míčů. Bez háčků. Losujeme už dnes.
20: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl. To se vyplatí.
21: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: Novinka Hit Radio North Music. Eva Farna, Miraj a Vzpomeneš si, čtvrteční odpolední show Padla, máme 3 minutky po 3:30.
1: Přátelé, milí posluchači, už zítra ráno startuje velký třídenní mejdan jménem Retro Weekend. A proto si dneska večer dáme retro předskokana jménem Hit Radio Classic.
0: Ano, už dneska si vás tak trošku naladíme na ten třídenní mejdan. To znamená, že i od dnešních 18 hodin se můžete těšit na ty největší pecky z uplynulých dekád. 80, 90 a taky přelom milénia.
1: Tak, chceme důkaz? Místo slibu, hoď tam nějakou 80.
0: Walking on sunshine. Konec 80. let. Ono to teda nevypadá, že bychom dneska měli chodit v nějaký jako záři světelných paprsků. Hmm. Takže možná by to chtělo vejlet do Turecka.
1: Proč ne? Máš nějakou 90.
0: Takhle, my nemusíme úplně daleko do Turecka, protože Tarkan je z Německa, takže to máme tady co by kamenem.
1: No a jakou ochutnávku dáš z milénia?
0: Něco pro ty pejskaře u nás na severu Čech taky. Who let the dogs out? Ale už na mě skáče.
1: No on jak slyší štěkání, tak jak urvaný ze řetězu, ale on spíš potřebuje ven, takže přátelé, my vám teďka pustíme hodně dlouhou písničku, aby se pejsek z těch vyčurat a za chvilku jsme zpátky.
0: Tak tobě už vypínám mikrofon, Kamčo, a jdi si vevenči tady svoje štěndo, aby nám to tady nepočuralo. No a vám, posluchači Hit Radio North Music, posílám další ochutnávku před dnešním Hit Radio Classic. All About The Money, s vámi Hit Radio North Music. Tak díky, že jste s náma. Krásný odpoledne.

0: srdce a s láskou pro vás Bob Sinclair Love Generation. Hit Radio North Music za 5 minut 3/4 na 4 a odpolední show padla.
1: Tak.
0: Vás Bob Sinclair Love Generation. Hit Radio North Music za 5 minut 3/4 na 4 a odpolední show padla.
1: Tak, když jsme u té lásky.
0: Ano.

0: George Clooney.
1: Můj to je fešák, to je pravda, no, no. Ale na toho si ani nevzpomněla.
0: Cože, tak Grey tam je ještě.
1: No budeš se divit, on to podle mě není úplně na první krasavec, ale podle Sharon Stone v Hollywoodu líbal úplně ze všech nejlíp Robert De Niro.
0: Robert De Niro? Ano. Jako je to charizma už, neříkám, ale...
1: To rozhodně, zahráli si spolu v kasínu a právě tam měli líbací scénu a Sharon říká, i na to dosmrtně no, nezapomen. Se podlomili kolena, málem z toho otěhotněla. No,
0: Ježiši Maria, čověče, to je taková ta pusa, podle který poznáš na čověče, Robert De Niro. No.
1: Člověk by typoval, že řekne kohokoliv jinýho a ona si vzpomněla na tohodle dneska už 82-letýho herce, místo aby jmenovala nějaký mladý, krásný zajíčky.
0: Tak jako mladý zajíčci asi nejsou zvědaví na ní, na slunečnici mi zapadl.
2: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
3: No jaké bys chtěla?
2: No přece ty z Baumaxu.
3: V Baumaxu interiérové dveře Prestiž, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
2: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
6: Snížíme o 2 stupně.
5: Bod 2. Průvan.
6: Dáme ručníky mezi okna.
5: Výborný návrh. Bod 3. Plíseň.
6: Vydrhnout, přetřít.
7: A co udělat rekonstrukci?
5: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
8: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
9: Chcete čekat na auto celý rok? Nečekejte a vyberte si v Ačkách. U nás ho máte hned.
10: Zde ve vašem regionu nabízíme více než 1000 vozů i hned k odběru a garantujeme vám férovou cenu. Stavte se na pobočkách v Chomutově, Ústí a Teplicích nebo volejte 800 110 800.
11: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
12: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
11: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
13: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
14: Představte si západ slunce nad vinicí a sklenku vychlazeného Rieslingu. A pak tóny, které vám rozbuší srdce. Legendy v Třebívlicích. Vinařství Johan V. přivítá královnu popu, která ovládla celou jednu generaci. Sandra. Užijte si hity jako Maria Magdalena, Hi Hi Hi, Little Girl nebo Everlasting Cloud. Sandra naživo a s celou kapelou. Sobota 23. května ve vinařství Johan V. v Třebívlicích. Počet míst je omezen. Vstupenky na Ticketportál a Legendy v Třebívlicích.cz.
15: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
16: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
17: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
16: Čerstvé jako z Kauflandu.
18: Hit Radio North Music.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Ava Max, So Am I a Hit Radio Nord Music. Máme tady 16 hodin, krásné odpoledne. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Kdo míříte na Děčínsko, jenom připomínám komplikaci. Jílové, Teplická ulice, je tam nehoda osobáku s nákladňákem, takže opatrně. No a ostatně dejte pozor na ostatních taky silnicích na severu Čech, protože nám to prší a silnice máme mokré, takže bacha na to. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
2: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní se sníženým obsahem semen kilogram za 29,90 a vepřovou plec bez kosti kilogram za 49,90. Bila. To dobré začíná u nás.
4: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
5: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
4: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
6: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
8: Je 16 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Pracovní týden je zase o den kratší. Zítra je totiž opět státní svátek. V pátek 8. května si připomeneme Den vítězství. Pokud plánujete velký nákup, tak pozor, větší obchody a supermarkety zůstanou zítra zavřené. Stihnout byste to měli ještě během dneška, kdy je otevírací doba standardní. Mezi rohlíky v jednom z obchodů v pražských Kunraticích dnes ležela krabička s větším obnosem peněz. Podle nálezce byl uvnitř 1 000 000 korun. Policie teď zjišťuje, komu peníze patří. Souvislost s dnešním vykradením bankomatu ve stejné pražské čtvrti už ale vyloučila. Safari park ve Dvoře Králové nad Labem se dočká dalšího rozšíření. V nové části Safari jich bude areál s volně žijícími nosorožci, buvoly a zebrami. Investici zoo odhaduje na 120 milionů korun. Oficiální zahájení projektu proběhne v neděli 10. května, kdy si zoo připomene 80 let od svého založení. České florbalistky vyhrály ve druhém utkání na juniorském mistrovství světa v Itálii. Slovensko porazili 8-3. S plným počtem 4 bodů tak vedou tabulku skupiny B a mají jistý postup do sobotního semifinále.
9: A už zase prší. Dneska to asi jinak už nebude, zkrátka dobře, každou chvilku nějaká ta dešťová přeháňka a ani teploty nejsou moc vysoko. 11 až 18. Nicméně bude líp. Zítra už by mělo pomalu dopršet. I těch mraků bude o něco míň a na teploměrech 11 až 16. A pozor, o víkendu to bude nejlepší. Polojasno až oblačno, v sobotu až 21 a v neděli až 25 stupňů Celsia.
0: Tak to by šlo.
7: Hit Radio Nord Music.
0: 3 minutky po 4, poslední podle tohoto týdne je tady.
9: A za chvíli Čapí tragédie, která ale skončila happy endem.

0: Posloucháte čtvrteční Hit Radio North Music, 10 minut po 4. hodině, s vámi taky odpolední show Padla.
1: A teď jeden případ, který nám doslova do písmene hlava nebere.
0: Ano.
1: Představte si, že v Otvicích na Chomutovsku zastřelil někdo čápa.
0: Prostě proč? Chápeš to?
1: Nerozumím tomu.
0: No.
1: Já vlastně neznám člověka na téhle planetě, kterýmu by vadil čáp.
0: No,
1: komu a kvůli čemu ti může vadit čáp?
0: Mm-hmm.
1: To prostě nepochopíš. No, nicméně prostě našel se někdo, kdo ho zastřelil, našli ho chudáka mrtvýho u cyklostezky a protože se tohle asi nikdy nevyšetří, tak aspoň obec se snaží, jestli se na to náhodou nepřijde a vyzývá občany, jestli víte o někom, jestli jste někoho viděli, zkrátka dobře, jestli můžete s tímhle případem nějak pomoct, tak to řekněte, protože není normální, aby lidi stříleli čápy.
0: No to rozhodně teda ne, takže pokud jste opravdu třeba ve svém okolí něco takového podezřelého zaregistrovali, tak se určitě obraťte na policii, protože tohle by asi nemělo jen tak někomu projít.
1: Na druhou stranu my jsme slibovali i happy end na konci téhle tragédie, takže představte si, že ten druhý čáp, který tam chudák zůstal sám, tak už si našel partnera. Už jsou na světě i vajíčka.
0: Ale prosím tebe.
1: A vypadá to na nový čápy.
0: Ježíš, tak to mi ale docela vyrazilo dech, tenhle
1: to
0: konec.
1: To je hezký,
0: jako i když,
1: na druhou stranu si říkám, taky ta čapí vdova mohla chvilku truchlit.

0: 15 minut, čtvrtek a s vámi Hit Radio North Music. Tohle byla Leonie a Don't Worry.
1: Klasik by řekl Don't Worry, Be Happy.
0: Přesně.
1: Neboli přátelé, školu i práci hoďte za hlavu, po týdnu jsou tady opět 3 dny volná.
0: Čože mě to furt nedochází.
1: Je to tak? Jak s tím naložíte? Co budete dělat? Kde si užijete? Máš nějaký plán?
0: Můj plán je jarní úklid, takže...
1: Ježko, vyzdraví.
0: No.
1: Na to chceš vyplejtvat 3 dny volna?
0: To se
1: dělat i ve všední den, to je stejný oprus jako pondělí.
0: To je pravda, ježiš, to je blbost, co máš v plánu ty?
1: Tak to já ti řeknu naprosto přesně, já tady zítra vysíláme retro party.
0: A jo.
1: Takže se na to strašně těším, čeká nás retro víkend od pátku až do neděle a já si tady zítra celý odpoledne budu užívat pecky z 90. let, který jsem měl na plagátech, který jsem měl ve Walkmanu a který jsem miloval.
0: Tak já přijdu, budeme vysílat spolu.
1: Tak zítra taky, padla.
0: Se to ještě rozmyslím. Nicméně, vy si nic nerozmýšlejte. Na Hit Radio North Music pokračujeme dál. Za chvilku Lady Gaga nebo... Chutí máme rozhodně na vybranou, takže za chvilku třeba taky distrup na Hit Radio North Music.
2: Hit Radio. Milovali jste je. Pustili od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. 90. non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Radia.cz a nově také v DABu. Hit Radio. Dress code na tenhle víkend. 90. Od 8. do 10. května hrajeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Více groove, více vzpomínek, více songů, co tě vrátí do nejlepšího soundtracku života. Retro

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
1: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
2: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
3: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích?
5: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
4: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
7: firmanazážitky.cz.
8: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
9: Dan Landa.
8: Mirá.
9: Rybičky.
8: Migové.
9: Jdeme na Hrady.
8: 8 hradů.
9: 8 víkendů.
8: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
9: Dan Landa.
8: Harley.
9: Tomáš Klus.
8: Single X.
9: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
8: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
9: www.hrady.cz.
10: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčí. Hlásíme se z králičí zahrádky.
11: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Vždyť jsem přeci králík.
10: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: hit Radio North Music, Lady Gaga, The Dead Dance.
1: Letíte jako blázen, takže jestli to dobře počítám, Lady Gaga ještě nebyla ani na světě, když legendy z Třebívlic vydali už svoje první album.
0: Nekecej.
1: No jo, v 84. vydala svoje první album Sandra a Lady Gaga se narodila až o 2 roky později.
0: Čověče.
1: No jo, je to prostě
0: to je
1: nezastavitelný, jak to letí.
0: To rozhodně, ale my na tyhle 80. a taky 90. moc rádi zazpomínáme. A to kamarádi opravdu jenom v Třebívlicích. Vy nemusíte jezdit nikam, nevím, do Německa, do O2 areny, ne. My vám prostě všechny tyhle světové hvězdy, světové legendy přivezeme prostě do Třebívlic, tady za roh.
1: Vinařství, který je jednak nádherný, jednak mají výborný víno a jednak se tam dělají úžasný party. Ano. Ale letos to opravdu zvedli o level, protože letos to budou světový party. Poslouchejte dobře, 23. května Sandra, 6. června Bonnie Tyler, 15. srpna Stacey a Lou Bega a 12. září hlas Modern Talking Thomas Sanders.
0: Prosím tebe, tohle line-up normálně úplně takovejhle. Jenom je neuvěřitelný.
1: A teď vám pošeptáme to nejdůležitější.
0: Ano.
1: Jestli chcete riskovat, tak poslouchejte Hit Radio North Music, protože v odpolední show budeme o vstupenky soutěžit.
0: A jestli to chcete mít jako s jistotou, tak si je kupte právě teď na webu www.johanv.com.
1: Tak nezapomeňte, letos přijedou legendy do Třebívlic.

0: Honza domů z práce, co? Škoda jenom, že prší, ale to nevadí. Ono bude líp. Sigma, Nobody to Love, hit, který nás na Hit Radio North Music doprovází v autě anebo i v MHDčku. Takže přejeme krásný odpoledne.
1: A zatímco my vám hrajeme, zprávaříci připravují další zprávy, ale ze zákulisí vám musíme prozradit, že jestli tady něco celý rádio teďka řeší,
0: ano,
1: tak je to zpráva, kdy se v Praze v jednom supermarketu našel mezi rohlíkama milion.
0: To prostě to chceš, to je sen, víš co, ty už nevíš, jako že sázíš, sklízíš, jo, toto, ale prostě jdeš do krámu a tam na tebe čeká ten milion, to by mě nenapadlo.
1: To nenapadne nikoho, že jo, čtvrtek v oprus, konečně končí týden, 3 dny volna, jo. Ještě musím rychle nakoupit, ať máme doma co jíst, zítra je zavřeno, zítra nenakoupím.
0: Přesně.
1: A ty tam šaháš pro ty rohlíky, pro celou rodinu, ty hele, tady je milion.
0: To je prostě fakt geniální,
1: to je a ty si řekneš, jak se to tam jako může dostat? Jak se mezi rohlíky může dostat krabička s milionem korun? Jestli jako pekař, když to tam dosypával, tak mu to ze zástěry vypadlo. To je blbost.
0: Co to muselo být za pekaře, člověče?
1: Právě, který pekař u sebe nosí milion. A nevíš, v jakém supermarketu se to stalo?
0: Hele, Kunratice, Praha. Praha, Kunratice.
1: Ale jaký supermarket?
0: Jo, tak to nevím.
1: Počkej, to musíme zjistit.
0: Čověče, tak to je...
1: Byla. Tak v Bile se to stalo. V Bile mají mezi rohlíkama milion. A není to nějaká akce z letáku?
2: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící. Pošli tu nejvtipnější na web Hit Radia a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartfony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
3: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
4: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
5: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
6: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
5: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
7: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
8: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
9: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
8: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a u loterie. Volejte ihned 602 489 489.
9: No to bych to pěkně zvoral. Jarní slevy uhlí z Uhloterii platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro jahody 400 gramů za 34,90 a mléko polotučné v Bila klubu za 8,90. Bila. To dobré začíná u nás.
11: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května Les zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května Les novým pohledem. Naši lesníci se na vás

0: Jsi v tom pyžamu?
1: Doustí nad Labem na Žižkovu. Otevřeli tam dům spánku.
0: Prosím tě, vrať se do postele, vždyť otvírají až ráno.
1: Ale mají zaváděcí slevy, dárky a v květnu dopravu zdarma. To si nemůžu nechat ujít.
0: Dobře, tak zítra. Dům spánku, Žižkova ulice v Ústí nad Labem, směrem od Makra.
1: Váš nový směr pro lepší spánek.
0: Více na domspanku.cz.
2: Hit Radio Nord Music.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Musím říct, že tenhle hit mi k tomu počasí ladí.
1: Jak to?
0: Venku kapky deště a do toho romantická Sia Gimela vpadla na Hit Radio Nerd Music.
1: Krásný odpoledne přejeme, no a jelikož máme 7. května, tak už za 3 měsíce se koná letenská pláň Marka Ztraceného.
0: A jo.
1: Ty bláho.
0: To je ale přesně za 3 měsíce.
1: Přesně.
0: 7. 8.
1: Ano.
0: No jo, toto uteklo teda.
1: Toto letí, veď.
0: Když to vyhlásil, jsem si říkal, to je daleko. Mm-hmm. A ono je to za 3 měsíce.
1: Za 3 měsíce.
0: No, tak to se máme na co těšit, protože aspoň to, co nám tady vždycky Marek vypráví, když přijde do Hitrádia na návštěvu, tak jsou to velkolepý plány. Přátelé, má nás čekat nejnabušenější koncert v českých dějinách. Má nás čekat audiovizuální pohádka a ještě k tomu prej nikdo z nás, ať už máte lístek kamkoliv, nebude daleko od pódia.
1: Na tohle se strašně těším, na tohle jsem úplně nejvíc zvědavá.
0: My to nesmíme prozrazovat, my to nesmíme ukazovat, my vlastně nesmíme nic. Ale fanoušci se mají opravdu na co těšit a to ode dneška přesně za 3 měsíce.
1: No a Marka Ztraceného si dáme na Hit Radio Nord Music samozřejmě taky za chvilku, ale do té doby stihneme ještě pár dalších hitů. Mezi něma třeba Sonic, anebo právě teď taky Nicky Jam, Enrique Iglesias. Tak díky, že jste s náma, Hit Radio Nord.

0: Tohle je Marek Ztracený, ta bílá ti sluší. No, Marek nás na Hitrádiu Nord Music doprovodil do 17. hodiny. Přejeme krásné odpoledne. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Míříme do Teplic, v ulici Fráni Šrámka máme dopravní nehodu, probíhají tam záchranné vyprošťovací práce a silnice je tady uzavřená. S opatrností projedete kolem další komplikace, tentokrát v centru Ústí nad Labem v Pařížské ulici, tak bacha na to. Silnice jsou mokrý a může to klouzat. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
0: On air.
2: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
3: 17 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Hasiči uhasili požár v Národním parku České Švýcarsko. Místo dnes dopoledne předali správě Národního parku k dohledu a stanovili jeho podmínky. Požářiště bude pod nepřetržitým dohledem po dobu 2 týdnů. Správcům parku pomohou kolegové ze Šumavy a sjednaní dobrovolní hasiči. Hypotéky zdražují. Na vině jsou obavy z inflace a také politická situace ve světě. Aktuálně se průměrná nabídková sazba hypoték pohybuje kolem 5,2%. Zdražily hlavně žádané 3leté a 5leté fixace, jak vyplývá z údajů Swiss Life Hypo Indexu. Staré telefony mohou být nečekaným rizikem v domácnosti. Odborníci upozorňují, že nepoužívané mobily uložené v šuplících mohou kvůli stárnoucím bateriím začít hořet. Ale nejen to, jak říká mluvčí Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Jakub Neščivera.
4: Často obsahují citlivá osobní nebo pracovní data. Z pohledu kybernetické bezpečnosti však začínají být problémem až ve chvíli, kdy se znovu dostanou do oběhu, tedy když jsou prodány, darovány nebo skončí v nepovolaných rukou a někdo je zapne.
3: Zařízení v sobě mohou mít uložené přístupové údaje, e-maily, fotografie a nebo kontakty. Fotbalisté Bragy s českým brankářem Lukášem Horníčkem dnes mohou udělat poslední krok k postupu do finále Evropské ligy. V semifinálové odvetě budou ve Freiburgu od 9 večer hájit výhru 2-1 z úvodního utkání.
5: Zalejt už to chtělo, ne že ne? Ale na to volno by se hodilo hezký počasí.
6: No
5: a přátelé, tohle nám přesně vyjde. Dneska ještě déšť, nedá se nic dělat, na teploměrech 11 až 18, zítra už postupně doprší a na teploměrech 11 až 16. A pozor, o víkendu už to bude jenom lepší, oblačno až polojasno, v sobotu 21 a v neděli až 25 stupňů Celsia.
0: Hit Radio Nord Music.
6: No, odpolední show padla, jde do svého finiše.
5: A jestli je vám před tím volném do zpěvu, tak si s náma teďka dejte ram pam pam.

0: Poslední den před prodlouženým víkendem a my vám hrajeme to nejlepší z našeho odpoledního playlistu Kamarád Be Mine a Hit Radio Nord Music.
1: No a máme pro vás důležitý info před letní dovolenou. Představte si, že zabírání lehátek ručníkama už oficiálně odsoudil i soud.
0: Ježišmarja, chvála Bohu.
1: Už je to černý na bílém.
0: No výborně.
1: Jeden německý turista už to měl jako fakt plný zuby, protože si taky jako my klasicky koupil dovolenou, teďka tam přijedeš a jdeš jeden den k bazénu a ani jedno lehátko volný na všech ručníky. Jaj, to je pech. Tak jdu druhý den a zas?
0: Jasně.
1: Si říká, to není možný. Tak třetí den vstal v 6 hodin ráno, aby se šel podívat, jak je to tam s těma lehátkama. Všechny zabraný. Řekl, tak to teda ne. Takže se šel stěžovat na hotel, na cestovku, protože ty mají zařídit, aby měl ty služby, za který se zaplatil. A protože ani tam nikdo nezjednal nápravu, tak to dal normálně k soudu. A pozor, soud oficiálně rozhodl, že mu skutečně byla způsobená újma, nedostal ty služby, za který si na dovolený zaplatil, jeho děti chudáci leželi prej u bazénu na zemi a tak mu normálně musí vrátit 24 tisíc korun.
0: To je blád. Kamarádi, svítá se nám na lepší časy. 24 tisíc,
1: 24 tisíc.
0: Kolik stála ta dovolená?
1: 174. Jsou to drobný. Ale potěšej.
0: Ale potěší to, to je jasný. Ježiš, tak tohle je výborná zpráva, ale pro nás všechny. Tobě se, předpokládám, taky tohle asi někdy stalo, že jo?
1: No, po každý, na každý dovolený. Jako to prostě neznám dovolenou, kde by si přišla a všechny lehátka volný. Ne, všude ručníky. Tak co uděláš, no? Když tam vidíš půl dne jenom ručník, tak ho vezmeš a zahodíš a lehneš si tam sama.
0: Přesně.
1: No a jinak, děti na zem, no.
0: Děti na zem, chodinky. Ale mně se to jednou stalo, já jsem si nejdřív, když jsem si přivstala, tak to bylo dokonce ve čtyři ráno.
1: Ty jsi šla někdy ve čtyři ráno zabírat lehátka?
0: Já, protože jsem byla zvědavá, protože přesně už to bylo čtvrtý den, říkám, to není normální. Tak ve čtyři ráno a stejně to bylo zabraný. No tak to stejný, přesně, ručník na stranu a... Ale odtáhla jsem se ho daleko, aby na mě nepřišli.

0: 17 hodin 18 minut. Ladíte čtvrteční hit Radio North Music. Coldplay, We Pray a s vámi odpolední show padla.
1: A protože venku je, jak je, pojďme se schovat do kina, protože přátelé, ode dneška se na severu Čech promítá Billie Eilish.
0: A Billie Eilish.
1: To je hudební zjevení, hudební fenomén, zkrátka dobře zpěvačka, která má strašně moc fanoušků.
0: A to teda napříč celým světem, tohle je taková aktuálně opravdu velká ikona.
1: Tak právě na Billie Eilish můžete ode dneška do kina, má se jednat o nezapomenutelný koncertní zážitek, ale co mě na tom láká ještě víc, že to celý režíroval James Cameron.
0: To je velký jméno.
1: To je velký zvíře prostě.
0: Velký zvíře.
1: To je jako nejvíc. A teď mi řekni, jak se spolili Billie Eilish a James Cameron.
0: Po těch všech filmech, který on dělal.
1: Za mě je to úplně nespojitelný. Billie Eilish a Cameron, který režíroval Terminátora, který dělal Titanic, který dělal Avatar a podobné snímky, tak najednou Billie Eilish. Nevím, jak ten koncert bude vypadat. Každopádně zajděte si do kina a dozvíte se. Ať už v Ústí, v Litoměřicích, anebo v jiných městech. Předpokládám, že Billie Eilish bude modrá, dostane do ruky samopal a na konci koncertu se utopí.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Pokud se vám někdy zdá, že vás žena neposlouchá, může být jen nemocná. U ženy v Číně se projevila vzácná nemoc, při které neslyší mužské hlasy. Naopak ženský hlas jí problémy nedělá.
4: No nemoc, pro ní asi super schopnost teda. Já si myslím, že to jsou výmluvy.
5: Cože?
6: To byl dobrý for.
0: David podsadil takto klobouče.
4: To nebyl for. Bohužel.
6: Jsi nemocná? Bereš léky na to, jsme?
4: Já to neřeknu, že bude retro víkend od pátku, od zítřejší od 7 hodin. Já jsem to chtěl říct, že od 7, od zítra od rána budeme do neděle hrát jenom to nejlepší od 90, ale já se to nestihnu.
0: Tak to
6: říkej.
2: Na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
7: Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
8: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
9: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
10: No včera bylo pozdě.
11: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
12: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
13: Chcete čekat na auto celý rok? Nečekejte a vyberte si v Ačkách. U nás ho máte hned.
14: Zde ve vašem regionu nabízíme více než 1000 vozů i hned k odběru a garantujeme vám férovou cenu. Stavte se na pobočkách v Chomutově, Ústí a Teplicích nebo volejte 800 110 800.
15: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
5: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
10: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Za chvilku půl šestý Verona, Hey Boy, Hit Radio North Music, no a Hey Boys, Hey Girls, za chvilku je to tady.
1: Dá se říct, že za 12 hodin?
0: Jo.
1: Za 12 hodin je to tady, prostě hnedka, jak se vyspíte, tak od 7 jdeme na to. Přátelé, v pátek retro víkend, v sobotu retro víkend, i v neděli retro víkend na Hit Radio North Music.
0: Tohle bude prodloužená víkendová jízda, kamarádi, tak vy si nemusíte kupovat ani lístky na tuhle prodlouženou, to máte úplně zadarmo. Od zítřejších 7 až do nedělních 6 do vás budeme valit ty nejlepší hity z uplynulých dekád. To je náš retro víkend.
1: Navíc, kdybyste si na sobotní večer chtěli naplánovat jakože party, tak k tomu se naprosto ideálně hodí náš retro víkend na Hit Radio North Music, protože my jsme si pro vás připravili 3-hodinovej Eurodance, neboli to nejlepší, co z Eurodanceu v 90. letech můžete zažít.
0: To jsou všechny ty doktory Albánové, mistři prezidenti a další a další. No a my tady pro vás máme takovou jednu ochutnávečku, samozřejmě už teď, abyste věděli, co vás zítra nebo od zítra čeká a nemine.
1: Holky ze Špajzu, ty jsme taky milovali, celý svět je miloval a 100% nebudou chybět v retro víkendu s novým Hitrádiem 90. od zítřka až do neděle.
0: Si to dejte pořádně, pořádně na hlas, kamarádi. Spice Girls, Hit Radio North Music. Wow!

0: Teddy Swims, kterýho uvidíme taky v České republice už brzo v létě na hudebním festivalu Colors of Ostrava. Čtvrteční hit Radio North Music. Jdeme do finiše společně za chvilku 6:45.
1: Chceme ještě na závěr poděkovat všem posluchačům, co plánují svatbu. Jste světlá výjimka, přátelé. Gratulujeme. Podle posledních čísel totiž svatby Čechy už neberou. Český statistický úřad teďka vydal aktuální čísla za rok 25. A loni bylo nejmíň svadeb od konce první světové války.
0: Nekecej, až je takhle,
1: to je to strašný, jak to jde dolů. Naopak, zvedáme číslo rozvodovosti. 21 tisíc.
0: Nekecej, až je takhle,
1: Je to strašný, jak to jde dolů. Naopak, zvedáme číslo rozvodovosti. 21 tisíc z nás se loni rozvedlo.

0: Prosím vás, nejvíc svadeb je v červnu, to mají lidi nejradši, protože je teplo, a nejvíc rozvodů je v říjnu.
1: To se takhle i vykoumalo, kdy ano. Je nejvíc rozvodů, proč zrovna říjen?
0: No podle mě, abys už nemusela kupovat vánoční dárek.
1: A jo.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
3: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
4: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Hledáte SUV? Škoda Karoq je nejprodávanější v zemi. A teď ho máte ihned. V automatu, skladem, se zvýhodněním až 122 000 korun. Nebo na paušál už za 6500 bez DPH. Váš nový Karoq čeká v Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. Autonord.cz.
6: Domov důchodců Bystřany hledá všeobecnou zdravotní sestru. Čeká vás příjemný kolektiv, stabilní práce, benefity ve formě odměn, sick days, parkování v areálu a další. Pošlete váš životopis.

0: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
1: Dan Landa,
0: Mirá,
1: Rybičky,
0: Migové.
1: Jdeme na Hrady.
0: 8 hradů,
1: 8 víkendů.
0: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Dan Landa,
0: Harley,
1: Tomáš Klus,
0: Single X.
1: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
0: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
1: www.hrady.cz.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A Prosecco Frizzante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Hit Radio Nord Music.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: čtvrteční hit Radio North Music. Pink a fucking perfect. Jsi se do toho docela opřela, viď, to takhle.
1: Tak jmenuje se to tak.
0: Jako jmenuje se to tak, prostě neuděláš nic, no, tak jsem ráda, že jsem si to mohla takhle říct v éteru.
1: Na druhou stranu takhle se loučit, no, nevím. Možná hezký prodloužený víkend, co?
0: To by bylo lepší.
1: Nezní to líp?
0: Jo, určitě.
1: Bofous, jo. Takže asi jste pochopili, přátelé, že padla, má taky padla, loučí se s váma Kamil Bílský.
0: A Káťa Haplová.
1: Užijte si ten volný pátek a k tomu samozřejmě sobotu a neděli. Když budete mít chuť, tak zítra se uslyšíme opět na Hit Radio North Music v rámci retro víkendu a ten, že bude vytuněný. No a společně s Káťou vpadla zase v pondělí.
0: Zase v pondělí od 3, klasický čas prostě, že jo?
1: Tak, Flowrida na závěr a my se těšíme po prodlouženém víkendu zase tady na Hit Radio North Music. Ahoj! Ahoj.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Míříme do Teplic, v ulici Fráni Šrámka máme nehodu, probíhají tam záchranné a vyprošťovací práce a silnice je uzavřená. S opatrností projedete kolem další komplikace, tentokrát v centru Ústí v Pařížské ulici. Tak opatrně, silnice jsou mokré a může to klouzat. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv pře Lucie Daňková. Zákaz svlékacích aplikací je potvrzen. Po intenzivním nočním vyjednávání se Evropská rada s Evropským parlamentem dohodly na zjednodušení pravidel umělé inteligence. Součástí kompromisu zůstal také praktický zákaz nástrojů, které vytváří deepfake fotografie svlečených obětí. Pirátská europoslankyně Markéta Gregorová.
3: Tyhle nástroje nemají v naší společnosti co dělat. Jsou vytvořené jenom k tomu, aby digitálně svlékali lidi bez jejich souhlasu, přičemž oběťmi jsou převážně ženy a dokonce i děti. Tohle není inovace, ale technologicky umožněné zneužívání a já nevidím jediný legitimní důvod pro existenci takových systémů. Naopak představují přímou hrozbu pro soukromí, důstojnost i bezpečnost lidí. A ta dnešní dohoda vysílá jasný signál, že umělá inteligence v Evropě musí respektovat základní práva a nesmí být používána k ponižování lidí.
2: Zákaz má vstoupit v platnost do konce roku 2026. Bankovní rada České národní banky dnes ponechala základní úrokovou sazbu bez změny na hodnotě 3,5%. Finanční trh stabilitu sazeb očekával, a to i přes dubnové zrychlení inflace. Mezi rohlíky v jednom z obchodů v pražských Kunraticích dnes ležela krabička s větším obnosem. Podle nálezce šlo o 1 000 000 korun. Policie teď hledá majitele peněz. Souvislost s raným vykradením bankomatu ve stejné čtvrti už vyloučila. Naši hokejisté nastoupí v úvodním utkání na švédských hrách proti domácí reprezentaci v brance s Dominikem Pavlátem. Tým doplnil po českých hrách v Českých Budějovicích. Zápas začne za hodinu.
0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: Do rána oblačno, zataženo v severní polovině území místy přehánky, na Moravě i bouřky, na jihu pak polojasno. Ranní teploty kolem 11 až 6 stupňů, na jihu a jihozápadě jen zlehka nad nulou. No a den bude pak proměnlivý, více srážek na Moravě, teploty 15 až 19 stupňů a vítr chladnější od severozápadu.
4: Ve čtvrtek večer startuje další vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. 18. odbyla, tak si budeme hrát to nejlepší od 80. až po milénium. Michal Pospíchal, dobrý večer.

tohle je skvělá pozitivní klasika, která nám tak nějak připomíná, že dnes je čtvrtek, opravdu malý pátek. Ladíte Hit Radio Classic, hudební speciál, který nabízí to nejlepší z 80., 90. a milénia. Tato píseň Walking on Sunshine vyšla v roce 1983. Trošku paradoxem je, že na poprvé neuspěla. Uspěla až o dva roky později, když vyšla v reedici. To byl tedy rok 1985. No ale potom chytla obrovský boom a dokonce se objevila v celé řadě filmů a seriálů. Ten seznam, ten je snad nekonečný. Dokonce vznikl i muzikálový film, který se tak jmenuje Walking on Sunshine. Je to romantický muzikál postavený kolem hitu 80. let, kde ta píseň samozřejmě zazní. Katrina and the Waves. Tolik tedy o ní. Každopádně teď je připravení Westlife. To je parta, která chytla ten boom boybandu. No a od Westlife si teď na Hit Rádiu s radostí zahrajeme Mandy.

0: Larsa.
1: Tohle je asi nejúspěšnější světově globální hit od tureckého interpreta. Tohle byl Tarkan, rok 97 a Shimari. Mimochodem v roce 2002 vznikla taky verze Kiss Kiss. Holly Valance, anglická zpěvačka, ji tehdy představila, ale ta už měla úspěch zejména ve Velké Británii. Mimochodem taky písnička, která se hodně pojí s hokejem. Pokud sledujete hokej, tak určitě víte, co to je Kiss-kem. Vždy v tom prostoru, kdy se zrovna na ledové ploše nic neděje, si kamera vybírá nějaké dvojice v davu a těm dává jasný úkol, prostě se políbit na kameru. Ne vždycky to vyjde, ne vždycky jsou to totiž dvojice partnerské. Každopádně s tím hokejem v podstatě souvisí i dnešní večer, protože jak už jsme říkali ve zprávách, naši hokejisté nastoupí v úvodním utkání na švédských hrách proti domácí reprezentaci. A to už je v 19 hodin, tak rozhodně budeme držet palce. Je to v podstatě velká příprava na mistrovství světa, které pochopitelně odstartuje v květnu, tak jak jsme zvyklí. Bude to 15. května, kdy turnaj zahájíme přímo my domácím utkáním, tedy pro nás, my budeme domácí ve Švýcarsku. A naším soupeřem bude Dánsko. Jinak je v té soupisce ještě Slovinsko, Švédsko, Itálie, Slovensko, Norsko a Kanada v té naší skupině B. Bude to napínavé, bude to náročné, ale české repre prostě věříme. A hlavně držíme palce a fandit budeme taky dnes večer. Fandíme taky těm nejlepším hitům 80., 90. a milénia. Ostatně proto pro vás ve vysílání Hitrádio máme hudební speciál Hitrádio Classic, který už je za chvíli nabídne taky Irenu Cara, skupinu Lucie a nebo projekt Bahame.
2: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
4: Vyměňte staré za novou. Teď k novému vozu Škoda získáte mimořádný bonus až 70 000 korun. Přivezte svůj starý vůz na protiúčet a vyberte si ze stovek modelů skladem. Nová Škoda s bonusem na vás čeká v Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. Autonord.cz.
5: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tak jsme si trošku zaštěkali Bahamena a jeho naprostá legenda Bullet Dogs Out. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, ten jsme odstartovali úderem 18. až do 21 hodin. Pro vás budeme mít to nejlepší z 80., 90. a milénia. Hity, které se skrývají hluboko v našem archivu, my je pro vás ovšem rádi oprášíme a rádi připomeneme něco, co se běžně nehraje, nebo na co se možná trošku zapomnělo a byla by to škoda. Mezi takovými písněmi rozhodně jedna těžkopádná, romantiárna Take My Breath Away, Berlin. To posíláme mezi vás právě teď s přáním hezkého čtvrtku.

George Michael a taky Mary J. Blige, S se jmenovala záležitost, kterou jsme hráli právě teď. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Přejeme pohodový čtvrtek. Doufám, že je to pro vás konec pracovního týdne, že před sebou máte další tři dny volna. Ten aktuální týden je takový zkrácený, stejně jako pracovního týdne, že před sebou máte další tři dny volna. Ten aktuální týden je takový zkrácený, stejně jako ten minulý, ale hlavně ten celý letošní rok je

0: pro vás tady na Hit Radio budeme mít.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Krátce po 19. si hrajeme hodně na pohodu. Tohle byla vzpomínka na Culture Club. Do you really want to hurt me? Za partou Culture Club stojí Boy George a tahle písnička je taky velmi oblíbená u filmových tvůrců. Mimochodem objevila se, a to hned několikrát, taky v seriálu Simpsonovi. A to podle mě znamená skutečný úspěch. Taky tam několikrát byla parodována. Paolo a Čára mají píseň Vamos a Bailar, tu máme nachystanou, a za chvilku taky velmi unikátní spojení Bryan Adams, Rod Stewart, Sting, All for Love. Charitativní věc, krásná, zamilovaná, romantická. Taky takhle vám bude hrát Hit Radio ve čtvrtek 7. května.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově. Přivíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to v steku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet. Už nikdy ona

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovný.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Nord Music. Tohle vám hrajeme nově. Rehab.